Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Je tady začátek nového dílu pořadu Rebelský bar. U jehož sledování a poslechu vás vítá Tomáš Michalík a Ivo Raška.
1: Zároveň jsme se dostali na konec letních prázdnin a pro velkou část populace začala školní docházka. A tak nás napadlo, že u vzdělávacích ústavů taky zůstaneme.
0: Čekají nás skladby s tématikou školy nebo hudebníci, kteří působili nebo působí ve školství.
1: No, kdo z vás by se alespoň na chvíli nechtěl vrátit zpátky do školských let?
0: Takže se usaďte do lavic a dělejte si pěkně poznámky.
1: Hned na začátek nás čeká kapela, která má školu ve svém názvu. Říkají si Girl School a založena byla 4 děvčaty už v roce 1978.
0: No, ono není moc kapel, které se udrží na výsluní showbiznisu přes 40 let. Natož pak, aby to byla kapela čistě dívčí.
1: Ale kvarteto Girl School to dokázalo, přičemž bylo zařazeno do Guinnessovy knihy rekordů jako nejdéle fungující ženská kapela.

0: První dnešní chod na rebelském baru máme za sebou a my ve školství zůstaneme i nadále. Na řadu se totiž co nevidět dostane pan učitel.
1: Jmenuje se Milo Aukerman a jedná se o frontmana punkové sebranky The Descendants. Tenhle chlapík je mimo své hudební aktivity také bývalý výzkumný molekulární biolog.
0: Shodou okolností i jeho o 3 roky mladší kolega Dexter Holland z Offspring je také uznávaným akademikem v tomto oboru.
1: Ovšem, na rozdíl od Holanda měl Aukerman také možnost vyučovat předmět jakožto profesor na jedné americké univerzitě. Ale v roce 2016 odešel ze školství úplně, vykašlal se i na vědu a nyní se soustředí pouze na hudbu.
0: No, což může být taky někdy věda, co si budeme povídat.

0: V rámci rebelského baru si můžeme dát také jednu filmovou muziku. A i ta bude pochopitelně souviset se školou.
1: Mezi dnes již klasické snímky se řadí komedie Škola roku s Jackem Blackem v hlavní roli.
0: Ten stvárnil roli neúspěšného rockera, který se nechá zaměstnat jakožto suplující učitel na prestižní soukromé základní škole. Ale neučí matiku ani fyziku. Místo toho se snaží vytvořit ze své třídy rockovou skupinu. Ta by mu měla pomoci vyhrát soutěž rockových kapel.
1: Kdo neviděl, tak určitě doporučujeme tuto chybu napravit. Snímek je také plný výborné muziky a my si pustíme ústřední skladbu tohoto filmu, která se jmenuje Zach's Song.

0: televizi Rebel i na rádiu Čas Rok pokračuje naše povídání na rebelském baru, do kterého za okamžik zavítá jedna asi z nejvzdělanějších rockových hvězd, a to je Brian May.
1: Kytarista kapely Queen má doktorský titul z astrofyziky a dokonce v 70. letech učil matematiku na jedné střední škole v Londýně.
0: No ale jak sám přiznal, nemá na tu dobu úplně nejlepší vzpomínky. Jednou v hodině dal třeba žákům nůžky, aby si vystřihli obdélníky, ale místo do papíru začali žáci útočit nůžkami sami na sebe.
1: No a potom, že má být škola hrou, že jo. Ani se mu nedivím, že se na to vykašlal a raději zůstal u muziky.

0: Dnešní rebelský bar se nese s podtitulem Zpátky do školy, takže se bavíme písničkama a pouštíme si skladby, které nějakým způsobem se školou právě souvisí.
1: No a mně to nedá, abychom si nedali i jednu kultovku od kapely Deftones. Jejich skladba Back to School se tady náramně hodí.
0: To určitě ano. Písnička pochází z veleúspěšné desky White Pony, která zaznamenala pro Deftones zlomový bod v historii. Tehdy se kapela pustila do experimentování a promíchávání různých žánrů do sebe.
1: Z písničky Back to School se stala okamžitě hitovka, ačkoliv popravdě kapela ji původně na desku ani umístit nechtěla.
0: Vydavatelství ale lpělo na hitovém singlu, no a tak se nakonec stalo. Skladba vyšla a za nás je to jedině dobře.

0: Závěr dnešního rebelského baru obstará klasický kousek. Dáme si totiž Pink Floyd a jejich Another Brick in the Wall.
1: Píseň je vlastně takovým otevřeným protestem proti autoritářskému školství, které potlačuje individualitu a nutí slepě poslouchat.
0: No a ty cihly ve zdi symbolizují jednotlivé špatné zkušenosti, které postupně oddělují člověka od okolního světa.
1: Takže se nám to tady hodí, téma škola, to je úplně jasné.
0: Tímto se s vámi, milí žáci a studenti, loučíme, hodně se učte, mějte samé jedničky, ale samozřejmě nezapomínejte ani na vlastní názory.
1: Z rebelského baru se loučí profesoři Raška Michalík a těšíme se na viděnou a naslyšenou zase příští týden.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

0: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio. Yeah.

Kon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mláce.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den, každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Jedu, jedu vlakem, jedu, jedu vlakem, jedu, jedu vlakem Českých drah.
5: Kde to hoří?
6: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
5: www.hphservice.cz.
7: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Jdeš pozdě, Rosenheime. Víš o tom?
1: Wofo.
0: O 4,5 minuty. Nastav ruku. Druhou. Dvě za pozdní příchod a dvě za hvízdání potokne.
1: To nebyl já.
0: A dvě za lhání.
2: Tak a máš to. Tady naštěstí k žádnému pozdnímu příchodu nedošlo. Koukám na hodiny 5 hodin 57 minut. To je ideální čas. V naší třídě tady pomyslné, ale neboli studiu Rádia Časrok je všechno OK a všechno připraveno. I když kdybych měl trošičku zůstat u té školní hantýrky, tak zahlásím, že Raška je stále nepřítomen, ale to se vědělo. A nepřítomen bude ještě celý tento týden, takže to spolu, bando, potáhneme od pondělí až do pátku, ale já myslím, že to zvládneme. Jinak je vše totiž připraveno a nachystáno tak, jak jste zvyklí, to znamená převážně muzika bude naší hlavní náplní. Po 6. hodině Alice in Chains. Tak začneme pozvolna, ale postupně to nakopneme třeba s kapelou Citron. No a svůj pěvecký nám předvede i Vince Neil. Nejprve ale přepínám do redakce, kde čeká Martin Fabík, který pro vás připravil první ranní zprávy. Takže mu předávám slovo a vám přeji krásný poslech.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
5: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jerešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě 5hvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená, proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
6: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
4: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
7: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Radio Čas Rok. Zprávy.
9: Dobré ráno, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. Do Evropy míří další vlna veder. Na jihu mohou teploty v příštích dnech vystoupat až na 44 stupňů. Největší horka čekají Španělsko, Francii a Itálii, kde platí varování před extrémními teplotami. Horko dorazí i do Česka, kde bude v úterý až 32 stupňů, hlavně na jižní Moravě. Večer ale mohou přijít bouřky a následně se výrazně ochladí. Podle televize LTV Plus tak po tropickém úterý teploty postupně klesnou.
8: Morava aktuálně.
9: Ostravské letiště rozšiřuje zimní nabídku. Nově nabídne lety do Keni a prodlouží sezónu v Egyptě. Více uvedla mluvčí letiště Kateřina Pustějovská.
10: Odlety budou probíhat vždy v pátek a cestující si budou moci vybrat pobyty na 7 nebo 14 nocí. Letadlo nabídne kapacitu 180 cestujících, přičemž na lince do Mombasy bude k dispozici také prémiová řada. Vedle nové destinace v Africe se rozšíří také nabídka letů do egyptského Marsa Alam. Oblíbená destinace bude z Ostravy dostupná i mimo hlavní letní sezónu.
9: Ve Zlíně na Vršavě vznikne nový sportovní areál. Jeho hlavní částí bude asfaltový pump track doplněný o dirt park, tedy dráhu pro kola s hliněnými terénními prvky. Součástí projektu budou také úpravy okolí, nová zeleň, přírodní chodníky a místa k posezení. Stavba by měla začít na přelomu září a října. A v Mladé Boleslavi fotbalisté Baníku utrpěli vysokou porážku 0-4. Domácí rozhodli dvěma góly už v prvním poločase a po přestávce přidali další dvě branky. Mladá Boleslav tak potvrzuje povedený vstup do nové sezóny a drží se mezi nejlepšími v soutěži. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.
7: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

Tak tohle byly Pink Cream 69 na rádiu Čas rok 12 minut po 6. Společně s touhle kapelou se probouzíme do pondělí 7. září. Nový start pracovního týdne. Já doufám, že společně s námi vám to bude utíkat a budete se cítit hlavně dobře. Venku se nám taky rozednívá, už se nám zase ta tma trošičku taky prodlužuje.

bude fungovat intuice. Mělo by se tedy dařit. Co se týká jednotlivých znamení, tak raci budou velmi intenzivně prožívat své city. Ryby mohou zažívat pocity rozčarovanosti a štíhly budou mít schopnost vědět více než jiní. Vodnáři mohou zažívat drobné neshody s blízkými. Váhy by měly mít den spíše neslaný nemastný a blíženců bude všude plno. Beranů se bude držet štěstí. Lvy by měly být obezřetní, zejména na cestách, a střelcům se budou věci poněkud zašmodrchávat. Kozorohům půjde dobře vzdělávání. Pany zaznamenají nárůst energie a býci by měli disponovat velkou stabilitou, ale i silou. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.

0: Tak tohle byl Vince Neil a jedna jeho záležitost ze soulové kariéry z 90. You're invited, jste pozvaní a já mám vlastně pro vás taky takovou pozvánku. Máme start nového pracovního týdne a zároveň s tím přichází dobrá zpráva pro vás. Celý tento týden totiž budeme rozdávat lístky u nás tady v Ostrém Budíčku a to na akci Ogar Fest, která proběhne už 19. září. Příští týden v Kunčicích pod Ondřejníkem. Takže skvělá možnost, jak si ještě užít venkovní akci a navíc pro někoho z vás to bude ve znamení zadarmo. Program stojí za to, protože na téhle akci vystoupí Vysací zámek, Vypsaná fixa, taky Horký že slíže a další program je taky nachystán. Každý den budu tady v Ostrém Budíčku rozdávat dva kusy. Kdy to bude, to vám úplně neprozradím, budete muset zůstat ve střehu. Takže nebojte, už dnes na to dojde, ale všechno má svůj čas. Teď pojďme za další muzikou, chystám pro vás Citron a taky kapelu The Killers.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
4: Rock speciál na rádiu Jazz Rock.
5: Zdravím všechny. Je před námi rock speciál, který bude tentokrát v takovém narozeninovém nádechu. Máme začátek nového měsíce a v letošním roce tyto díly bývají věnovány oslavencům, vždy konkrétního. Takže tady máme hudebníky, kteří slaví narozeniny v září. Od 19 hodin se na vás budu těšit na rádiu Jazz Rock, o hodinku později na TV stanici Rebel.

Tak tohle byly The Killers na rádiu Čas Rock, Mr. Brightside. Vlastně taková hymna, a to nejenom samotné kapely, ono to, že se jedná o nejúspěšnější single The Killers, to je bez debat. Ale tuhle věc můžeme slýchávat na různých stadionech a třeba taky u nás v minulých dnech. O víkendu v Praze proběhl další ročník Czech Darts Open, tedy velkého šipkařského turnaje. A i tam, na těchto turnajích, kde právě slýchávat píseň z roku 2004, která mimochodem drží také dva zápisy v Guinnessově knize rekordů. Jednak za nejvíce týdnů strávených v britském žebříčku TOP 100, což bylo více než 400 týdnů, což je jako solidní, a taky se stala nejprodávanější britskou skladbou, která nikdy nedosáhla na absolutní první místo. Ona je vlastně pro zpěváka Brendana Flowersa taková hodně osobní, protože text vychází z jeho osobního zážitku, když mu bylo 19 a měl svůj první vážný vztah. On nedopadl úplně nejlépe, protože právě svou přítelkyni načapal v náručí někoho jiného. No a tak se z těch pocitů jednoduše vypsal a paradoxně se z toho stal jeden z nejúspěšnějších singlů 21. století. A on sám, Brendan, několikrát už potom s postupem času teda vtipkoval, že je zvláštní pocit, když stojí na pódiu před mnoha početným davem a opravdu 10 000 lidí s nadšením řvou vlastně text, který představoval jednu z nejhorších útrap jeho teenagerského života. Ale na druhou stranu, ono když se do toho ti fanoušci opsou, ať už je to na fotbalovém stadioně nebo na těch šipkách, tak to skutečně stojí za to.

0: 6 hodin 44 minut. Já jsem mluvil o tom, že ráno byla poměrně zima, přituhlo nám u nás kolem nějakých 7 stupňů, ale jak se koukám, půjde to nahoru a nejvyšší teploty dnes očekávejte kolem 27, což určitě není k zahození. Jinak čekáme jasno až polojasno, ale postupně od západu oblačno, přechodně až zatašeno a ojediněle možnost slabého deště, takže s tím trošičku počítejte, ale večer by se od západu mělo na většině území opět vyjasňovat. Tolik malý výhled počasí, jestli to chcete nějak rozebrat detailněji, tak to navštivte odborné stránky, tam vám to určitě rozepíšou a vysvětlí. Já vám naopak nabídnu muziku, už za malou chviličku to budou Limp Bizkit.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
4: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
5: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
6: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.

0: Tak první hodinka ostrého budíčku je fuč a my jsme ji ukončili s Robem Zombiem a jeho Super Beast. V té další hodince se podíváme na jedny zvláštní ceny, které se rozdávaly minulý týden a přesvědčíte se o tom, že úspět se dá dneska opravdu s čímkoliv. Ale samozřejmě my si budeme hrát a hrát si budeme Hardcore Superstar. Měl bych tady na skladě i Hammerfall. A nebo Metallica. A věřte nebo ne, 7. září psálo velkým koncertům na území České republiky, hlavně v 90. Kdo to byl, to vám taky prozradím, ale nejprve je tady Martin Fabík a jeho přehled zpráv.
1: Koule. A zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz
3: Časrok.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP, zdravotní pojišťovna.
8: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
9: Rádio Čas Rock. Zprávy.
10: Zdravím, rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. V Česku lidé omezují nákupy na levných asijských e-shopech. Po zavedení nového cla počet zásilek výrazně klesl. Od listopadu navíc e-shopy ze zemí mimo Evropskou unii zvýší ceny. K současnému clu se tak přidá nový poplatek a některé objednávky mohou být dražší nejméně o 120 korun.
11: Morava aktuálně.
10: V Ostravě se Zoologická zahrada a Ostravská univerzita dohodly na užší spolupráci. Zaměří se hlavně na studenty, jejich praxe a společný výzkum přímo v areálu zoo. Za více než 20 let už tam vzniklo kolem 50 studentských odborných prací. Nově chtějí společně více zkoumat také přírodu a biodiverzitu v areálu. Plánují i společné projekty, přednášky a vycházky pro veřejnost. Přerov chystá velkou proměnu sídliště ve Dvořákově ulici. Přibydou nová parkovací místa, chodníky i více zeleně, takže okolí bude nejen praktičtější, ale také příjemnější pro obyvatele. Více podrobností přidává Lenka Chalupová z oddělení komunikace.
12: Dojde k rekonstrukci stávající komunikace vedoucí podél garáži a k vybudování nové propojovací komunikace směrem k ulici U Bečvy. Součástí projektu bude také úprava vjezdu ke garážím a vznik 58 nových volných parkovacích stání. Proměnou projdou rovněž pěší trasy, stávající chodníky budou odstraněny a nahrazeny novými se zámkovou dlažbou.
10: a čeští florbalisté zakončili domácí turnaj v Chomutově výhrou nad Finskem 3-2. O vítězství rozhodl ve třetí třetině Filip Langer gólem v oslabení. Češi tak získali první body a na Euro Florbal Tour obsadili třetí místo. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.
4: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

Ostrý budíček na rádiu, čas rok zapisuje další časový údaj, máme 11 minut po 7. A já jsem říkal, že dnešní datum 7. září přálo v minulosti velkým koncertům na území České republiky. No tak se pojďme nejprve vrátit do roku 1994. Ano, velká věc se udála na Strahově, vystoupila kapela Pink Floyd. Obrovská událost. Zdroje se trošičku liší, ale uvádí se, že tenkrát na tom koncertě bylo 115 nebo až 120 tisíc lidí, kteří si to nechtěli nechat ujít do Prahy, do našeho hlavního města. Tenkrát dorazili David Gilmour, Richard Wright a Nick Mason. Ono už to bylo v éře bez Rogera Watersa, ale i tak to byla prostě obrovská událost. Mimochodem, lístek tenkrát stál v předprodeji 690 korun, což se jako nezdá moc, že jo? Ale když vemete, že průměrný plat byl tenkrát nějakých 7000 hrubého, tak to nebyl úplně jako nejlevnější koncert. Ale i tak, kdo tam byl, tak měl zážitek na celý život. My ale poskočíme o dva roky dál, protože 7. září 1996 proběhla opět velká sláva.

Slyšíme mimochodem taky Eddieho Van Halena. No nutno dodat, že vlastně pro oba případy, jak Pink Floyd, tak Michaela Jacksona, to byly taky zároveň poslední, jediné a poslední zastávky na území České republiky. Tak na to můžeme aspoň vzpomínat, ale taky přejít na další muziku. Tady jsou Hardcore Superstar. Ostrý budíček.

0: Minulý týden se v Curychu udělovaly takové zajímavé ceny. Ono samozřejmě dneska už je normální, že se udělují ceny za kde co. A tohle byly Nobelovy ceny, ale trošičku jiné. Celým názvem vlastně IG, jako IG, Nobelovy ceny. Oni se udělají už roku 1991, takže já bych je se nebál považovat za tradiční. A jde o to, že tady se vybírají objevy, které lidi nejprve rozesmějí, ale potom je donutí se taky zamyslet. A ukazuje se, že i na první pohled absurdní výzkumy mohou mít vědecký přínos. A komise, která rozhoduje o laureátech, tak ta je složená ze skutečných nositelů Nobelovek, takže to není úplně takhle jako sranda, jo? Pojďme se podívat, které takové je v úvozovkách jiné Nobelovky byly letos rozdány. Tak bylo to třeba za biologii, to získal tým, jehož členové opatrně šlapali na různé části jedovatých hadů, aby zjistili, co přesně vlastně tato zvířata vyprovokuje ke kousnutí člověka. No, nutno dodat, že asi tohle to nedělali úplně bosýma nohama. No, rozdělovali se také ceny, nebo udělovali za ekonomiku, tu získali vědci, kteří dlouhodobým pozorováním zjistili, že ze zásobníků z bombóny či jiných cukrovinek určených pro děti nejvíce kradou bohatí lidé. To si myslím, že úplně nepřekvapuje. Rozdala se taky cena za medicínu, tu si odnesla japonská studie nazvaná Jak smrkat. Jo? Což co se týče trajektorie a podobných věcí, tohle se taky rozdávalo. A jaké byly další ceny, to mám pro vás taky, včetně třeba této v uvozovkách Nobelovy ceny za mír, všechno pro vás mám, takže vydržte, nejprve si dáme další muziku a pak se vrátíme k těmto zvláštním Nobelovkám.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karysíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karysíť za super cenu. Více na DEK.cz.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
6: Přijďte na tradiční dožinky do Horních Tošanovic. Už v sobotu 12. září od 1 hodiny u Motolu Turist. Čeká vás dožinkový průvod, hromada jídla a zábava pro celou rodinu. Nenechte si ujít ani večer s kapelou Doga. 12. září dožinky Horní Tošanovice.
7: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
8: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.
9: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
8: Každý všední den od 6 do 10.

0: dcera, to muselo dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co?
1: No ano, ono i blbosti někdy, když budete dělat, bádat, nebojte se, i blbosti nebo blbé nápady se někdy mohou vědecky využít. Ostatně takhle tomu bylo i minulý týden v Curychu, kdy byly udělovány tak trošičku jiné Nobelovy ceny za objevy nebo za nápady, které možná vyvolají úsměv a posměch, ale donutí také lidi. Listvo k zamyšlení. Já tady mám další kategorie, které se předávali. Tak třeba byla to cena za chemii. Ta putovala týmu, který zjistil, že proteiny ve švábím mléce obsahují 3x více energie než v tom kravském. No, nabízí se samozřejmě dvě otázky. Za prvé, jak pocítili nárůst té energie? A samozřejmě se nabízí ještě jedna otázka, jak ty šváby vůbec podojili. A nevím, jestli to vlastně vědět úplně chci. Nicméně, pojďme dál. Cena za fyziku. Tu si odnesl tým vývoju pisoárů, z nichž voda nešplíchá ven, respektive nejen voda, ale vůbec kapalina obecně. Což je fajn, já bych teda ještě navrhoval pisoáry takové, do kterých se trefí i vožralí, což ale asi nebude. Byla udělována i speciální cena za čichání a tu dostala studie, která zjistila, že malé děti rodičům krásně voní, začímco teenageři už ne.
0: Fuj, ty smrdíš.
1: No tak na to přijdeme asi taky. No a nemohla samozřejmě chybět ani IG Nobelova cena za mír. Tu nakonec získal objev, že si vážíme těch přátel, kteří jsou zlí k lidem, jenž sami nemáme rádi. Takže jednoduše řečeno takové to klasické, jak se říká, nepřítel mého nepřítele je můj přítel.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock. Každý všední den od 6 do 10.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Časrok.
4: Časrok.

0: Osmá hodina na spadnutí. To znamená, děti, jste zpátky ve školních lavicích, ale první týden máte za sebou. Teď už byste se do toho mohli opřít naplno. Já myslím, že ta původní oťukávačka z toho týdne už je pryč a teď hezky šupky dubky dělat úkoly a všechno. My ostatní, my se budeme věnovat muzice, pokud nám to samozřejmě pracovní povinnosti a čas dovolí. A jestli ano, budu rád, když se mnou budete poslouchat My Chemical Romance. Možná se najde čas i na Harley, ale jenom možná. No a jisto jistě dojde čas na kapelu Ghost. Nejprve ale Martin Fabík, takže nás čeká přehled zpráv, koukneme taky na dopravu, jak to jezdí nebo to stojí a já vám určitě přeji, bando, krásné pondělní ráno.
1: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí. Když se...

0: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor ve Vratimově v ulici Frýdecká. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní na Brněnsku v oblasti Brno-Slatina poblíž osady Kandie. Srazila se tady dvě osobní vozidla. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
1: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. V Česku přibývá řidičů, kteří za volantem používají mobilní telefon. Policisté letos do konce srpna řešili přes 26 tisíc takových přestupků, téměř o desetinu více než loni. Za držení telefonu při řízení hrozí až 4 body a pokuta až 10 tisíc korun. Problémem ale není jen samotné telefonování. Řidiče může rozptýlit také psaní zpráv nebo sledování displeje. Právě ztráta pozornosti může v provozu výrazně prodloužit reakci na nečekanou situaci.
2: Morava aktuálně.
1: V Českém Těšíně přibyly nové turistické ukazatele, které lidem usnadní orientaci ve městě. Celkem 14 nových sloupků ukazuje cestu k nádraží, muzeu a informačnímu centru. Značení je v češtině, polštině a angličtině a navazuje na podobný systém jako v polském Češíně. Obě města tak společně propojují turistické trasy a návštěvníkům usnadňují objevování zajímavých míst na obou stranách Olše. Olomoucký kraj dokončil proměnu rodinného domu v Bulharské ulici v Olomouci. Ten nově nabídne zázemí 6 dětem z dětského domova Šance Olomouc. Podrobnosti dodává zastupující mluvčí Lenka Kovaříková.
3: Nejde jen o zrekonstruovaný dům, ale především o vytvoření skutečného domova. Děti budou žít v malé skupině, budou mít vlastní pokoje, společné prostory i zázemí pro volný čas. Právě takové prostředí jim může pomoci získávat větší samostatnost a připravovat se na život mimo dětský domov.
1: A české basketbalistky byly blízko první výhře na mistrovství světa. Nakonec ale podlehly Číně 70-74 po prodloužení. Češky ještě 4 sekundy před koncem vedly. Soupeřky ale dokázaly vyrovnat. V prodloužení už měla návrh Čína a zápas rozhodla ve svůj prospěch. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Další za hodinu.
4: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Tohle byla kapela Aerosmith a než se pustíme do další muziky, mimochodem, ta bude v podání Bullet for My Valentine, tak já vás chci upozornit na to, co se začne odehrávat příští týden. Na Rádiu Časrak se totiž vrací Zlatá věta. Aneb pro vás ideální možnost přilepšit si finančně. Jak na to? No budete muset znát správné znění věty, kterou vám ale vždycky řekneme s předstihem. Prozradíme vám ji kompletně, takže tentokrát žádné skládání slovíček. Vy se každopádně registrujte na webovkách časrok.cz, které jsou jako nové. A jestli jste ještě neviděli, tak se na ně koukněte, jo? Jsou velice hezké. No a najdete tam hlavně přihlašovací formulář. Takže tam zadejte své informace a v příštím týdnu doufejte, že se ozveme právě vám. Pokud ano, ano, je vlastně tentokrát ano, my voláme vám, tak budete muset vědět znění věty a jestli řeknete správně, 1000 korun vám bude říkat pane a už bude jenom na vás, jak s touto částkou naložit. Takže nezapomeňte, už příští týden startujeme Zlatou větu, ale už teď se klidně koukněte na webovky a zkuste se klidně přihlásit.
1: Zlatá věta Rádia Časrok.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Just Rock natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlaze.

0: Česká muzika na vlnách Rádia Čas Rock, tohle byly Harley a možná, pojďme se podívat do kalendáře 7. září, to je dnes základní údaj a já se tak koukám, kdo slaví svátek a vidím, svátek slaví všechny Regíny, takže jim určitě přejeme všechno nej.
1: Regína dneska svátek má, pařba šílená.
0: No tak jestli to bude pařba šílená, to samozřejmě nevím, to nechám určitě na vás. Každopádně jich není úplně moc. Na našem území, na naší zemičce jich je 254, aktuálně když se koukám na chytré záznamy a statistiky. Jméno je původně z latiny a znamená královna, takže ono to vybízí, takhle jako dát to jméno nějaké té dcerce, když ji chcete vyzdvihnout. No nejvíce zastoupeno je toto jméno na severní Moravě, ale přiznám se, já žádnou Reginu neznám. Co vy? Jestli ano, nezapomeňte ji popřát. Já takhle na dálku určitě všem Regínám posílám další muziku a za malou chvíli koukneme na to, co všechno se dá taky dneska oslavit. A já myslím, že budete spokojeni.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Na Ťuchance a Škrábance, autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level, protože styl dělá rozdíl. Benkolor, váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhla, 92% masa 100 gramů, za 21,90. Nebo přírodní ovocné džusy Graniny, různé příchutě 1 litr, již za 42,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy libovolných džusů Graniny a soutěžte o 3x báječné Apple Watch Ultra 3 nebo 20x originální plechový hrnek Graniny. Více na mojehruska.cz.
8: Metalmania, Metalmania, Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Už jsme tady dnes popřáli všem Regínám, ale pojďme se podívat ještě na další věci, které můžete vyzdvihnout 7. září. Já myslím, že v obou případech budete velice spokojeni, protože jsou to oblíbené laskominy, když to tak řeknu. Můžete si dát dneska klidně nějaké dobré pivko, protože 7. září je právě Národní den všech milovníků piva.
1: Tak vy jste, pane kolego, jako obvykle jsem přišel s pevným přesvědčením, že vypijete jenom jedno pivo a jako obvykle odtud budete odcházet a budete jít mít v sobě takových 5 nebo 6.
2: To víte, doktore, člověk míní, žízeň mění.
0: Takže věřím, že jste třeba většina z vás dneska nechtěli si dát, ale teď vlastně budete muset. No. Hlavně se máme na co vymluvit, že ano. K dobrému pivku samozřejmě patří i něco dobrého na zub a dnešní den přeje také salámům. Máme Národní den těchto pochutin. To slovo samotné pochází z italského výrazu salami, což znamená solené maso. První zmínky ty najdeme staré více než 4000 let, kdy si lidé solili a sušili maso. Ale právě Italové rozvinuli umění výroby těchto trvanlivých salámů a bylo to vlastně z důvodu, potřebovali nakrmit římské legionáře na cesty. No a odtud se potom tradice šířila dál do Evropy. U nás máme salámy velice rádi, takový Godhaj, Lovečák, Vysočina, Herkules, to si určitě dáme s láskou. Někdo víc, než by měl, a proto je také potom musíme hlídat.
3: Sežral 4 salámy.
4: Já ho zabiju. Sežral 4 salámy. 4 salámy sežral. Já ho budu sežrat. Já ho uškrtím.
5: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro.

Blíží se nám 8:45 a já se vrátím k jedné informaci, kterou jsem tady naznačil už ráno. Ogarfest 2026 už 19.9. proběhne tahle parádní akce v Kunčicích pod Ondřejníkem. No a vy se můžete těšit na několik druhů řemeslných piv z pivovaru Ogar a pozor, točených do tupláků, takže to si pošmáknete. A můžete se těšit taky na parádní kapely jako Horký Žeslíže, Vysací zámek nebo Vypsanou fixu. Celý tento týden budu v Ostrém Budíčku rozdávat po dvou vstupenkách a já si myslím, že ideální doba je právě teď, takže vyzkoušíme vaši rychlost a pozornost. První, kdo se dovolá na číslo 725331155, získá dva lupeny právě na Ogarfest. Radio Čas Rok.

0: Ogarfest 2026 proběhne už příští sobotu a bude u toho podle všeho Michal. Čau.
1: Čau, dobré ráno.
0: Tak, ty ses mi tady dovolal nejrychleji, to znamená, už víš, co budeš dělat příští sobotu?
1: Jo, já jsem se tam stejně chystal jít.
0: Ty ses tam chystal, no tak to vyšlo parádně.
1: U nás jsem tady viděl u cesty právě ten velký billboard, že to bude, tak jsem si říkal dobré kapely, jak tam pojedu.
0: No výborně, hele, dobré pivko, dobré kapely, takže teď už jenom přeju, ať vyjde počasí. Koho vemeš asi sebou, víš?
1: Jo, kamaráda vemu.
0: Výborně, takže to zní jako plán. Kamarád bude určitě potěšen, vy si to určitě užijte a my si za malou chviličku dáme právě vypsanou fixu, která tam vystoupí, takže chceš něco vzkázat?
1: Ty brďo, tobě děkuji, všem přeji pohodový, krásný den, všem rockerům hlavně, protože to je nejlepší radio, vlastně furt poslouchám všude, takže no, myslím, že všichni to máme tady stejně.
0: Tak to moc děkujeme a vidíš to, teď se ti to vyplatilo. Michale, díky moc a gratulace ještě jednou.
1: Děkuju, měj se, ahoj.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rock. Horkon!
5: Plány velké, ale nářadí chybí?
6: Neinvestujte Majland do koupě.
5: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Další hodinku ostrého budíčku jsme uzavřeli českou muzikou s kapelou Škvor. Co nás čeká dál, tak to si určitě nenechám pro sebe, ale prozradím vám to. Mimochodem, čerstvá novinka týdne zazní po deváté, taky se koukneme na dnešní oslavence, no a k tomu si dáme třeba mistra svého oboru Uda Dirkschneidera. Chystám také Black Veil Brides. Potěšení budou také fanoušci kapely Evanescence. To vše nastane tady na vlnách Rádia Čas Rock, ale to až poté, co si slovo vezme Martin Fabík.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Jedu vlakem Českých drah.
6: Kde to hoří?
7: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
6: www.hphservice.cz.
8: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
9: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v oblasti Svinov, v ulici Nad Porubkou. Havarovala tady 2 osobní vozidla.

0: v oblasti Královo pole, v ulici Sportovní. Osobní auto se střetlo s motorkou. Nehoda se řeší i na Znojemsku v ulici Vídeňská. Srazila se tady 3 osobní vozidla. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
0: Dobré ráno, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. Do Evropy míří další vlna veder. Na jihu mohou teploty v příštích dnech vystoupat až na 44 stupňů. Největší horka čekají Španělsko, Francii a Itálii, kde platí varování před extrémními teplotami. Horko dorazí i do Česka, kde bude v úterý až 32 stupňů, hlavně na jižní Moravě. Večer ale mohou přijít bouřky a následně se výrazně ochladí. Podle televize LTV Plus tak po tropickém úterý teploty postupně klesnou.
1: Morava aktuálně.
0: Ostravské letiště rozšiřuje zimní nabídku. Nově nabídne lety do Keni a prodlouží sezónu v Egyptě. Více uvedla mluvčí letiště Kateřina Pustějovská.
2: Odlety budou probíhat vždy v pátek a cestující si budou moci vybrat pobyty na 7 nebo 14 nocí. Letadlo nabídne kapacitu 180 cestujících, přičemž na lince do Mombasy bude k dispozici také prémiová řada. Vedle nové destinace v Africe se rozšíří také nabídka letů do egyptského Marsa Alam. Oblíbená destinace bude z Ostravy dostupná i mimo hlavní letní sezónu.
0: Ve Zlíně na Vršavě vznikne nový sportovní areál. Jeho hlavní částí bude asfaltový pump track doplněný o dirt park, tedy dráhu pro kola s hliněnými terénními prvky. Součástí projektu budou také úpravy okolí, nová zeleň, přírodní chodníky a místa k posezení. Stavba by měla začít na přelomu září a října. A v Mladé Boleslavi fotbalisté Baníku utrpěli vysokou porážku 0-4. Domácí rozhodli 2 góly už v prvním poločase a po přestávce přidali další 2 branky. Mladá Boleslav tak potvrzuje povedený vstup do nové sezóny a drží se mezi nejlepšími v soutěži. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Další za hodinu.
3: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Pokračuje ostrý budíček na rádiu Čas Rock. No a my se můžeme také podívat na to, kdo se dnes vyskytl na světě právě 7. září. Když se tak koukám, tak vidím, že dneska bude den basových linek, protože já tady mám dva české baskytaristy, kteří slaví narozeniny. Tím jedním je Vilém Čok, hnací baskytara kapely Pražský výběr, ale ne, jenom samozřejmě tady. On je ty velice úspěšný sólový umělec, což už dokazuje mnoho let. A vlastně, jestli vás zajímá i povídání s Vildou Čokem, tak si můžete najít zpětně jeden starší díl našeho rockcastu, protože jsem měl možnost si s ním opravdu parádně popovídat. A je to velmi sympaťák, doporučuji klidně ještě zpětný poslech. Druhým basákem, který slaví narozeniny právě dnes, 7. září, je Jirka Zemánek z kapely Vohnout, což je člověk, který krom toho, že hraje na basu, tak také třeba spolu založil Festonda Cup. Každoroční setkání kapel, ale ne za účelem společného koncertu, ale za účelem souboje v mnohej balových disciplínách. I ten letošní turnaj proběhl úspěšně, myslím, že to bylo během nějak prázdnin. No a třetím do party, kdo dnes slaví narozeniny, tak to už není basák. Tady se trošku odkloníme od hudebního žánru a přejdeme k zábavě, protože slaví Zdeněk Izer, oblíbený český bavič, imitátor a taky chlapík, který je na té scéně už poměrně dlouho. A pořád baví, pořád jezdí po celé republice. A jestli budete mít někdy možnost, tak si na něho klidně zajděte.
1: Ženy jsou v tomto ohledu různé. Já jenom připomenu našim divákům, kteří zapli své televizory až v tuto chvíli, že sledují pořad Tabu.

0: Začátek nového pracovního týdne může vlastně přinášet mnoha poprvé v tomto týdnu, jako třeba novinka týdne na rádiu Čas Rock. Pro tentokrát vybírala Hanka, takže v tuto chvíli předávám slovo a jestli jste netrpěliví, co to bude, vaše chvíle právě přišla.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Nazdar plantážníci, mám tady jednu dámu, která si po 50 letech na scéně opravdu nemusí nic dokazovat. A možná právě proto je její aktuální album Freedom tak syrové, upřímné, osobní. U všech rohatejch zlaté časy klasik všech klasik jsou zpět. Mládeži, učte se. Díky Suzy, tohle je síla kvalitní. Tohle je rock'n'roll, tohle je novinka tohoto týdne. Suzy Quatro, Freedom.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: taková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. Ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok. Čas rok.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění rozprejů nebo opravných tužek na počkání. Na ťukance a škrábance Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
8: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
9: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Společně s Evanescence míříme do finiše dnešního Ostrého budíčku, prvního v tomto novém pracovním týdnu. 7. září ale pokračuje dál a následující minuty a hodiny se o vás bude starat Honza Prokeš. Já se s vámi pomaličku loučím, ale už teď se těším určitě na zítra, protože toho bando bude dost. Jednak koukám, čeká nás den Star Trek a taky budu rozdávat, ať už to budou lístky na Ogarfest, nebo to budou lístky někam v rámci tajného úterý. Bude toho zítra před námi dost, takže nezapomeňte ráno před 6. Ale pro dnešek je to vše, já se ještě rozloučím jedním krátkým vzkazem od Dalibora, který napsal: čau, přeji pohodové pondělí všem rockerům a pusť tam cokoliv, hlavně ať nám to utíká. Já vybírám kapelu The Cult a předávám slovo Honzíkovi. Vy se vám domějte zítra. Čus.
1: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Čaume spolek rokeři, nový pracovní týden je v plném proudu, tak ať se vám v něm všechno daří, to vám přeje nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš, který má pro vás nachystanou hromadu skvělé muziky, ze které do úvodu vybírám Foo Fighters. Kiss in Dynamite. A nebo Černý. Tak nějak si na rádiu Čas Rock budeme hrát. Od Milana se dozvíme, jaký že ten dnešek bude a co se stalo. Tak to se ve zprávách pro změnu nám řekne Martin Fabík. No a já vám přeju pěkné pondělní dopoledne.
1: Zdraví je to nejcennější, co máte. V RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP, zdravotní pojišťovna.
2: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Havířově v ulici Dlouhá třída. Srazila se tady dvě osobní vozidla. Nehoda je bez zranění. Dále buďte opatrní na Brněnsku v oblasti Brno-Střed v ulici Křížkovského. Havaroval zde motorkář. A pozornost se vyplatí na dálnici D1 v oblasti Starý Lískovec ve směru na Prahu. Dodávka se střetla s osobním vozem. Je zde neprůjezdný levý jízdní pruh. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. V Česku lidé omezují nákupy na levných asijských e-shopech. Po zavedení nového cla počet zásilek výrazně klesl. Od listopadu navíc e-shopy ze zemí mimo Evropskou unii zvýší ceny. K současnému clu se tak přidá nový poplatek a některé objednávky mohou být dražší nejméně o 120 korun.
6: Morava aktuálně.
4: V Ostravě se Zoologická zahrada a Ostravská univerzita dohodly na užší spolupráci. Zaměří se hlavně na studenty, jejich praxe a společný výzkum přímo v areálu zoo. Za více než 20 let už tam vzniklo kolem 50 studentských odborných prací. Nově chtějí společně více zkoumat také přírodu a biodiverzitu v areálu. Plánují i společné projekty, přednášky a vycházky pro veřejnost. Přerov chystá velkou proměnu sídliště ve Dvořákově ulici. Přibydou nová parkovací místa, chodníky i více zeleně, takže okolí bude nejen praktičtější, ale také příjemnější pro obyvatele. Více podrobností přidává Lenka Chalupová z oddělení komunikace.
7: Dojde k rekonstrukci stávající komunikace vedoucí podél garáží a k vybudování nové propojovací komunikace směrem k ulici U Bečvy. Součástí projektu bude také úprava vjezdu ke garážím a vznik 58 nových volných parkovacích stání. Proměnou projdou rovněž pěší trasy, stávající chodníky budou odstraněny a nahrazeny novými se zámkovou dlažbou.
4: A čeští florbalisté zakončili domácí turnaj v Chomutově výhrou nad Finskem 3-2. O vítězství rozhodl ve třetí třetině Filip Langer gólem v oslabení. Češi tak získali první body a na Euro Florbal Tour obsadili třetí místo. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.

0: Rádiu Čas Rok nám dozněli Foo Fighters, no a před námi je Milan Gelnár se svými horoskopy.
1: Pondělí bude s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných. Orientace bude především na věci domova, ale také na ty praktické, pragmatické. Skvěle nám bude fungovat intuice. Mělo by se tedy dařit. Co se týká jednotlivých znamení, tak raci budou velmi intenzivně prožívat své city. Ryby mohou zažívat pocity rozčarovanosti a štíhly budou mít schopnost vědět více než jiní. Vodnáři mohou zažívat drobné neshody s blízkými. Váhy by měly mít den spíše neslaný nemastný a blíženců bude všude plno. Beranů se bude držet štěstí. Lvy by měly být obezřetní, zejména na cestách, a střelcům se budou věci poněkud zašmodrchávat. Kozorohům půjde dobře vzdělávání. Pany zaznamenají nárůst energie a býci by měli disponovat velkou stabilitou, ale i silou. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

0: Na rádiu Čas Rock nám dozněli Kiss and Dynamite a víte co, my se teď vrátíme do té naší české země, a to do roku 1969, kdy byl na mezinárodním strojírenském veletru v Brně veřejnosti představený nový osobní automobil Škoda 100, ale taky 110. No a teď otázka na vás, rokeři. Jestli toto brko jste taky měli možnost někdy řídit, že pěkně AC pumpou nacucat do karce benzín, mezi těmi předními sedadly zvednout páčku sytíče a nakopnout ten litrový motor s výkonem 30, 34, ale taky 38 kW. Můžete se pochlubit na našem WhatsAppu, který má, jak víte, číslo 725331155, a já vám k tomu nabídnu vohnout, anebo jednu filmovou hitovku. No a tu poznáte hned po prvních tónech. Já vám přeju fajn poslech.
1: Rock má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rockové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Čas rok. Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
5: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Yupi bohaté na vitamíny C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala, 92% masa 100 gramů, za 21,90. A navíc tady máme skvělou soutěž. Kupte aspoň dva kusy Pepsi Coli či Mirindy půl litru nebo žádná celá 33 litru a soutěžte o 3x báječný iPhone 17 nebo 20x originální Pepsi ponožky. Více na moje hruska.cz.
5: Rock speciál na rádiu Čas Rock.
8: Zdravím všechny. Je před námi rock speciál, který bude tentokrát v takovém narozeninovém nádechu. Máme začátek nového měsíce a v letošním roce tyto díly bývají věnovány oslavencům, vždy konkrétního. Takže tady máme hudebníky, kteří slaví narozeniny v září. Od 19 hodin se na vás budu těšit na rádiu Čas Rock. O hodinku později na TV stanici Rebel.

0: No tak pánové.
1: Rádio Čas Rock.
2: Ano, přesně tak. No tak pánové. A taky dámy, můžete se ozvat ohledně písničky na přání. Číslo sem do studia Rádia Čas Rock 725 33 11 55.

0: rádiu Čas Rok nám dozněli Journey, no a my v těch pomalých písničkách ještě budeme pokračovat. Máme tady zprávu od Klárky a taky Patrika. Nazdar, zahraj prosím tě v Nerovi, byl to výjimečný Hafan a Mario, to teď bude mít bez něho těžké, tak všichni mu rádi pomůžeme, když to bude potřeba. Velké díky a myslíme na něho, tak jo, tady je muzika.
1: Rádio.

0: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: rok.
1: Hlásím se z hlubokého vesmíru 9.
2: Ale nemusíte se bát, nejsem žádná obluda, jen vás chci nalákat na zítřejší ostrý budíček. 8. září totiž máme Mezinárodní den Star Treku, takže se o tom pobavíme, ale nebude to jediná náplň. Budu rozdávat lístky, jednak na Ogarfest a jednak budeme pokračovat v tajném úterý, takže toho bude skutečně dost. Nezapomeňte si nařídit budíky, zítra ráno před 6. jsem zpět.
0: Ostrý budíček.

0: O závěr naší dnešní první společné hodiny se nám na rádiu Čas Rock postaral Mark Tremonti se svojí partičkou a my budeme pokračovat s Battle Beast. Pretty Mate. A do třetice 6 AM. Takovou muzikou se na rádiu Čas Rock dopracujeme až k tomu pondělnímu obědu. K tomu budeme pokračovat v našem společném tématu ohledně Škody 100, ale než se tak stane, tak nás čekají zprávy. Tyvá pod palce Martin a ode mne přání. Dobrého dopoledne.
1: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akci.

0: Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
0: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
3: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Řidiči aktuálně si dávejte pozor ve Frýdku.

0: cestu. Radio Čas Rock. Zprávy. Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. V Česku přibývá řidičů, kteří za volantem používají mobilní telefon. Policisté letos do konce srpna řešili přes 26 tisíc takových přestupků, téměř o desetinu více než loni. Za držení telefonu při řízení hrozí až 4 body a pokuta až 10 tisíc korun. Problémem ale není jen samotné telefonování. Řidiče může rozptýlit také psaní zpráv nebo sledování displeje. Právě ztráta pozornosti může v provozu výrazně prodloužit reakci na nečekanou situaci.
1: Morava aktuálně.
0: V Českém Těšíně přibyly nové turistické ukazatele, které lidem usnadní orientaci ve městě. Celkem 14 nových sloupků ukazuje cestu k nádraží, muzeu a informačnímu centru. Značení je v češtině, polštině a angličtině a navazuje na podobný systém jako v polském Češíně. Obě města tak společně propojují turistické trasy a návštěvníkům usnadňují objevování zajímavých míst na obou stranách Olše. Olomoucký kraj dokončil proměnu rodinného domu v Bulharské ulici v Olomouci. Ten nově nabídne zázemí 6 dětem z dětského domova Šance Olomouc. Podrobnosti dodává zastupující mluvčí Lenka Kovaříková.
2: Nejde jen o zrekonstruovaný dům, ale především o vytvoření skutečného domova. Děti budou žít v malé skupině, budou mít vlastní pokoje, společné prostory i zázemí pro volný čas. Právě takové prostředí jim může pomoci získávat větší samostatnost a připravovat se na život mimo dětský domov.
0: A české basketbalistky byly blízko první výhře na mistrovství světa. Nakonec ale podlehly Číně 70-74 po prodloužení. Češky ještě 4 sekundy před koncem vedly. Soupeřky ale dokázaly vyrovnat. V prodloužení už měla návrh Čína a zápas rozhodla ve svůj prospěch. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.

Brněnská partička Battle Beast, která se minulý pátek objevila na havířovských slavnostech, kde se představila s novou posilou Zami Krákem. Jestli jste tam byli, tak dejte vědět, jak se vám to jejich vystoupení líbilo a jestli je Marina dostatečnou náhradou za vynikající Noru. Předem díky. No a před námi je další hudební legenda, se kterou si v těch následujících minutách, skoro v těch 4,5 minutách, zaspomínáme na koho jiného než na Davida Coverdalea.

0: To byla pankovka od Kokotů a my ještě doma zůstaneme, a to s legendární Škodou 100, která byla 7. srpna roku 69 představena na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Toto brko s čtyřválcovým motorem, který měl ohavé rozvody a výkon od 30 do 38 kW, se vyráběl už od zmiňovaného roku až do 77. Celkově sjelo z výrobní linky 1 079 708 kusů a je mezi námi rockery, jak je vidět, celá řada z nás, kteří jsme jí měli možnost vlastnit. Marek ten píše, ke Škodě 100, jo, když jsem si v 18 přinesl domů čerstvý řidičák, vyfasoval jsem techničák, klíče od Škodovky, 5 kilo, vstupenky na kabáty a vzhůru na Tatra Days 2008 a valil jsem sám směr Kopr. Nejlepší auto, co jsem vyřídil. Petr tak ten píše, čau, i když jsem mladší ročník, tak jsem měl tu čest se stovkou jezdit, a co se týče 110, tak to je opravdu jedna z nejkrásnějších Škodovek, bohužel, ke které jsem nedosáhl. A je to tak. No a je tady toho celá řada a vy se klidně můžete na WhatsAppu Rádia Čas Rok přidat. Co vy a to legendární tělečko. Ostych stranou, no a já vám za odměnu nabídnu Rammsteiny a taky Pretty Maids. Za chvíli jsou tady.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio. Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Roková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz.

0: Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok. Čas rok.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 60.

0: najdete u nás minimálně 100 metrů čtverečních a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na Dek.cz.
1: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
2: Přijďte na tradiční dožinky do Horních Tošanovic. Už v sobotu 12. září od 1 hodiny u motelu Turist. Čeká vás dožinkový průvod, hromada jídla a zábavy pro celou rodinu. Nenechte si ujít ani večer s kapelou Doga. 12. září dožinky Horní Tošanovice.
3: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
4: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Dvě minutky po půl dvanácté nám na rádiu Čas rok dozněli Rammstein. No a před námi písnička na přání 725 33 1155.

0: Jste ve společnosti Rádia Čas Rok, no a zdravíme Tatara, čau.
1: Čau, čau, zdravím všechny veteru.
0: A nazdár, tak jaký byl ten uplynulý víkend?
1: No super víkend byl, sami rozumní lidi, dobří sparring partneři, no prostě oni vám odáte klaproudem, no akorát, že tam byla desítka na Vegas, to jsem nemusel, ale nahradil jsem to v Plzni.
0: Výborně, tak, vzpomínáš si všechno? Pamatuješ si?
1: Jo, jo, člověče, a v sobotu byli tam kluci, co hrali na akustické kytary, na buráku, a člověče, ve tři ráno ještě by tam hrál takový, jak bych to řekl, no, takové solo na jednu strunu, no úplně super, jak Jerry Moore.
0: No podívejme se, takže jo, takže všechno dopadlo dobře. No a teď, Nazaret, komu?
1: Nazaret, komu, no všem, co se vrátili úspěšně domů, těžké vozby, samozřejmě té naší rokové rodině a taky těm mažoretkám, co nám tam přesvičovali, bylo jich tam přes 30.
0: Výborně. Tak jo, muzika je nachystaná k dnešnímu tématu Škoda 100.
1: No, já měl 1000 MB, no, ale jako v pohodě, akorát jsem mu zrušil.
0: Co se dá dělat? V jaké barvě jsi to byl?
1: Zelenou.
0: A úplně od novotí?
1: Zelenou. Prosím?
0: Úplně od novotí?
1: Ne, to byl taky starší kus za 5 litrů a co jsem zavřel dveře, tak něco z toho odpadlo, tak se nedivím, že to tak dopadlo.
0: Ale službu to splnilo. Fajn, díky i za toto přispění, měj se hezky, pozdrav doma, čau.
1: Čau, čau.

0: Prahy.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Jedu vlakem Českých drah.
3: Kde to hoří?
4: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
3: www.hphservice.cz.
5: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Potřeboval jste 3 revoluce a 5 republik, abyste dospěl ke karikatuře demokracie. A po mně žádáte, abych to svedl na poprvé.
1: Pomeranč od 3 sester. No, kdo ví, možná, že plátek tohoto ovoce máte právě teď na oběd jako přílohu společně se šlehačkou pěkně ke svíčkové, ale ať už hodláte se nasítit čímkoliv, přeju vám k obědu dobrou chuť a jako předkrm od nás nabízím paparou. Hlavnímu chodu traktor. A o 10 díček, tak o ten se postará Brian Adams. Takové je hudební menu Rádia Čas Rock, do kterého se dáme po zprávách, které už přebírá Marcelka Fabiánová. Tak jí dáme slovo a ode mne dobré už odpoledne.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Řidiči, aktuálně pozor v Havířově v Dělnické ulici. Havarovala tady 2 osobní auta a nehoda 2 vozidel také způsobuje komplikace v Přerově v ulici Bratří Hovůrkových. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Ministerstvo spravedlnosti chce zpřísnit tresty za závažné násilné trestné činy. To, že byl pachatel opilý nebo pod vlivem drog, by už nemělo být polehčující okolností. Podle advokátů totiž mírnější tresty, třeba jen podmínka za to, že opilý člověk někoho zabije, nejsou výjimkou. Vláda bude o návrhu jednat v příštím roce.
3: Morava aktuálně.
4: V Karviné starém městě pokračuje výstavba nové lávky přes řeku Olši. Ta vytvoří nové a bezpečné spojení mezi oběma břehy a zároveň doplní síť cyklotras v této části města. Více nám prozradila mluvčí Monika Danková.
6: Budoucí ocelová lávka bude měřit přibližně 104 metrů a široká bude necelé 4 metry. Propojí ulice U řeky a Sovinecká. Součástí projektu je také vybudování přibližně 112 metrů navazující cyklostezky, úprava stávající trasy a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
4: Město Olomouc bojuje s nutriemi. Jen letos bylo odchyceno na 23 zvířat. Nepůvodní, převážně bíložraví hlodavci totiž ničí břehy řek a potoků, poškozují trávníky v parcích a ohrožují místní živočichy. Problémem také je, že lidé si je pletou s bobrem a přikrmují je. Na rozdíl od nich jsou ale velmi agresivní. Radnice na jejich odchyt vyčlenila 100 000 korun. A české basketbalistky dnes zápasem s hvězdným výběrem USA zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Německu. Český výběr prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na playoff. Basketbalistky v pátek podlehly Itálii a v neděli prohrály po prodloužení s Čínou. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Odpolední vysílání Rádia Čas rok s datem 7. září dostali prostor 12. No a ten dnešní den má ve svém rodném listu i Marie Poledňáková, kterou všichni známe jako vynikající scénaristku a režisérku velice úspěšných filmů. Líbáš jako ďábel, Jak se krotí krokodýly, Dva lidi v zoo, ale hlavně S tebou mě baví svět, Jak vytrhnout velrybě stoličku a nebo Jak dostat tatínka do polepšovny. Mimo jiné, tento biják vyvolal pozdvížení na Mezinárodním festivalu Monte Carlo. Odborná porota tehdy projekci prohlásila, že Tomáš Holý je nejlepším dětským hercem od doby Shirley Templeové a na počest Marie Poledňákové tehdy uspořádali i slavnostní oběd. Tento veleúspěšný snímek měl mít ale svoje pokračování s názvem Jak Anděla viděla Anděla. Anděla to bylo, mělo být jméno holčičky, se kterou Klokan přiletí v březnu, jak všichni asi víme, že jo? Příběh se měl odehrávat asi 10 let po jejím narození. Scénář tak ten vznikal mezi roky 88 až 89. Vznikly nejméně dvě verze tohoto scénáře. No a Marie tehdy oslovila Tomáše Holého, ten už tehdy studoval práva, ale ten už natáčet vůbec nechtěl. Nakonec se v roce 90 mělo přece jenom začít točit, ale bohužel Tomáš Holý tehdy tragicky zahynul. A teď otázka na vás, rokeři. Který z těch filmů u vás vede? WhatsApp Rádia Čas rok je vám k dispozici a od nás za odměnu Papa Roach a nebo třeba takový Pearl Jam. Tak se do nich dáme, co říkáte?
1: Mami! Mami! Mami, mě štípá vlka!
2: Tati, co to vyvádíš?
1: Mami, táta zkoušel, jak dlouho vydrží pod vodou.
3: Nech tatínka na pokoji a padej. Padej, padej, padej.

Začal nám nový týden a to znamená co? No, že budeme na rádiu Čas Rock pokračovat v soutěži Tajné úterý. V ní budou v placu opět vstupenky na nějakou tu zajímavou akci a jestli byste si o ně chtěli zahrát, tak máte možnost. Stačí pozorně poslouchat naše vysílání, ve kterém vám zítra Tomáš mezi 8 a 9 hodinou ráno prozradí, jak a co a o co se hraje a taky vám dá příležitost dovolat se do studia na číslo 725 331 155.

0: Mně nezbývá, než vám popřát hodně štěstí, protože prozradit vám víc už nemůžu, no a nabídnout další pecky v podání Traktoru anebo Black Sabbath, do kterých se dáme za malou chvíli. Tak se dobře bavte.
1: Tajné úterý rádia Čas Rock. Čas Rock, Čas Rock.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant kloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
4: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění rozprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
5: Přijďte na tradiční dožinky do Horních Tošanovic. Už v sobotu 12. září od 1 hodiny u motelu Turist. Čeká vás dožinkový průvod, hromada jídla a zábavy pro celou rodinu. Nenechte si ujít ani večer s kapelou Doga. 12. září dožinky Horní Tošanovice.
6: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
7: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

kdy dojdou náboje a vzduch. No tak vám snad baterky v telefonních přístrojích nedošly, tak je můžete teď využít na 725 33 1155 a zavolat si o písničku na přání.

0: hodin 38 minut. Toto byly Winter Temptation a jdeme na písničku na přání. Ahoj Honzo, prosím tě, zahraj nějakou pecku od AC/DC pro Jirku Lišku alias Fox z Volatic k jeho dnešním narozeninám. Děkujeme a přejeme mu všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohodičky. Drahoš, Jana a samozřejmě celá parta Rádia Čas Rock.
1: Čas Rock. Čas Rock.

0: Taková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
7: Plány velké, ale nářadí chybí?
8: Neinvestujte Majland do koupě.
7: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
9: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
10: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

0: První hodinu pondělního odpoledne nám na rádiu Čas Rock ukončili The Cult, no a budeme pokračovat. A to z Cheap Trick, taky Alice in Chains. A nebo Faith No More. To je jenom zlomek z toho, co na rádiu Čas Rock zazní. No a mám pro vás i příležitost vyhrát si něco z našeho e-shopu pohodiak.cz. Jak se k tomu dopracovat? Co? Kdyby vás to zajímalo, jak, tak zůstaňte s rádiem Čas Rock i po zprávách. Ty přináší Marcelka, já vám přeju pěkné odpoledne.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP, zdravotní pojišťovna.
5: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
6: Řidiči, aktuálně pozor v hranicích na Přerovsku. Na třídě 1. máje havarovala dvě osobní auta a na hlavním tahu z Ostravy ve směru na Příbor a Mošnov na silnici u Krmelína. Buďte opatrní, protože zde komplikují dopravní provoz stavební práce. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Ceny pohonných hmot v Česku nezadržitelně rostou. V neděli stál podle společnosti CCS liter nafty v průměru více jak 47 korun a byl tak nejdražší od první poloviny dubna. U hlavních dálničních tahů a v Praze už ale motoristé tankují diesel za ceny těsně pod hranicí 50 korun a benzín stojí 51 korun 50 haléřů.
8: Morava aktuálně.
6: Olomoucký kraj připravil novou kampaň na podporu dárcovství krve. Zaměří se hlavně na studenty středních škol, ale zapojit se budou moci i učitelé a další školní pracovníci. Více podrobností dodává mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
9: Škola, jejíž studenti a pracovníci dosáhnou během kampaně nejlepšího výsledku, získá od Olomouckého kraje 500 000 korun. Peníze může využít na projekt, který společně vyberou studenti a vedení školy. Při hodnocení se zohlední také velikost jednotlivých škol, aby měli srovnatelnou šanci uspět menší i větší zařízení.
6: V Jiříkově na Bruntálsku otevřeli naučnou stezku z místní části Křížov k hradu Sovinec. Trasa vede mimo frekventovanou silnici a návštěvníky seznamuje s místní krajinou a tradičními řemesly. Radnice má také plány, jak využít bývalou kapli svatého Františka Xaverského. Konat by se zde mohly menší koncerty, vystoupení, workshopy nebo výstavy. A tenistka Linda Nosková zabojuje v úterý o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve vítězku posledních dvou ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Nosková také zůstává ve dvouhře na US Open poslední českou účastnicí. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.

Rádio Čas Rock, malá hudební vzpomínka na Phila Campbella a my v tom našem dnešním společném driveu řešíme osobní automobil Škoda 100, který byl 7. září roku 1969 představený na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. No a podle vašich komentářů je mezi námi celá řada těch, kteří jste ji měli doma. Libor, tak ten vzpomíná na svou žlutou střelu, kterou tehdy vyzbrojil těžko sehnatelným předním spoilerem a taky sportovním volantem. O rádiu ani nemluvím, tady píše. Pavel tak tedy zjedil po dědovi a to ve stavu, který byl jak z fabriky. Měli dlouhých 15 let až do té doby, kdy mu jednoho dne na švermě vybrali z garáže. No a přišel o ní. Jarek tak ten s ní dokonce pravidelně doteď jezdí na veteránské srazy, poslal nám i fotku a je tady to od vás celá řada. Tak se klidně rokeři přidejte, co vy a legendární Škoda 100. Předem díky a já vám za to nabídnu YouTube anebo Chip Trick, kteří dostanou prostor jako první v pořadí.

0: věřte, že to děláte dobře, protože to vás může obdařit poukázkou do našeho e-shopu pohodiak.cz. Je to úplně jednoduché. Stačí si naťukat www.casrock.cz, protože to je web, který je pro vás nachystaný úplně nový. Na tom stačí vyplnit jednoduchý dotazník, ve kterém jsou třeba otázky, jako třeba, já nevím, jak často navštěvujete náš web, jak nejčastěji přistupujete na ten web, jestli přes počítač, mobil, tablet a jiné. A co je hlavním důvodem třeba té návštěvy na toho našeho webu? Poslech rádia online, soutěže, akce, novinky, články, můžete tam napsat i jiné věci. A toto všechno bude důležité k tomu, abychom tři z vás vylosovali a poslali vám právě, jak už jsem říkal, voucher do našeho e-shopu pohodiak.cz, kde je celá hromada věcí s logem Rádia Čas Rok. Tak si tam skočte, uvidíte, že nekecám, no a k tomu třeba za chvíli Alice in Chains anebo Lucie s její Černý andělé.
1: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.
2: Rok má koule. A zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
1: Čas rok. Čas rok.
4: A raz, dva, tři, 4,20.

0: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
3: Na ťukance a škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamín C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhla, 92% masa 100 gramů, za 21,90. Nebo přírodní ovocné džusy Graniny, různé příchutě 1 litr, již za 42,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy libovolných džusů Graniny a soutěžte o 3x báječné Apple Watch Ultra 3 nebo 20x originální plechový hrnek Graniny. Více na moje hruska.cz.
6: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

tady zněly, jak kdybychom měli kdysi na Grancy takovou tu slabší gumičku, že? Co poháněla ten talíř. No, každopádně to byly Alice in Chains, před námi jsou Aerosmith, ale taky vaše hudební přání. 725 33 1155, číslo sem do studia Rádia Čas Rock.

Tak to už je taky klasika. Angel od Aerosmith na rádiu Čas Rock. Nazdar Hanzi, co tak zahrát všem, kteří už pomalu, ale jistě zavírají skřínky ve všech na šichtě a odcházejí směr domov. Toto napsal Libor, no a my můžeme jenom tiše závidět.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na dek.cz.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
2: Hlásím se z hlubokého vesmíru 9.
3: Ale nemusíte se bát, nejsem žádná obluda, jen vás chci nalákat na zítřejší ostrý budíček. 8. září totiž máme Mezinárodní den Star Treku, takže se o tom pobavíme, ale nebude to jediná náplň. Budu rozdávat lístky, jednak na Ogarfest a jednak budeme pokračovat v tajném úterý, takže toho bude skutečně dost. Nezapomeňte si nařídit budíky, zítra ráno před 6. jsem zpět.
1: Ostrý budíček.

0: A děláme, co děláme, víc se nám toho do této hodiny opravdu nevleze, ale to je to úplně fuk, že jo? Protože na rádiu Čas rok je před námi dalších 60 minut, v nich Godsmack, tak jako MFO. A nebo Megadeth. Tak, dáme si taky novinku týdne Rádia Čas rok a mrkneme se do kalendáře, kde je celá řada velice zajímavých událostí, ale taky oslavenců. To všechno po zprávách s Marcelkou, já vám přeju pěkné odpoledne.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
3: Řidiči pozor, na hlavním tahu z Ostravy ve směru na Příbor a Mošnov na silnici u Krmelína. Komplikují provoz stavební práce, právě tak jako na dálnici D55 u Napajedel na Zlínsku. Omezení platí pouze pro dnešek. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas rok. Zprávy.
3: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Vláda dnes schválila růst minimální mzdy. Ta se od ledna zvýší o rekordních 2,5 tisíce korun na 24 900 korun hrubého měsíčně. Podle televize Otává Plus tak v soukromých firmách už nesmí žádný zaměstnanec na plný úvazek dostat méně, což se přímo dotkne zhruba 180 tisíc lidí. Polepší si také státní zaměstnanci, které čeká od příštího roku zvýšení platu o 5 až 9%.
4: Morava aktuálně.
3: Ostravské letiště v Mošnově rozšiřuje zimní nabídku. Nově s Čedokem nabídne lety do Keni a prodlouží sezónu v Egyptě, uvedla mluvčí letiště Kateřina Pustějovská.
5: Odlety budou probíhat vždy v pátek a cestující si budou moci vybrat pobyty na 7 nebo 14 nocí. Letadlo nabídne kapacitu 180 cestujících, přičemž na lince do Mombasy bude k dispozici také prémiová řada. Vedle nové destinace v Africe se rozšíří také nabídka letů do egyptského Marsa Alam. Oblíbená destinace bude z Ostravy dostupná i mimo hlavní letní sezónu.
3: Ve Zlíně na Vršavě vznikne nový sportovní areál. Jeho hlavní částí bude asfaltový pump track doplněný o dirt park, tedy dráhu pro kola s hliněnými terénními prvky. Součástí projektu budou také úpravy okolí, nová zeleň, přírodní chodníky a místa k posezení. Stavba by měla začít na přelomu září a října. A čeští hokejisté zahájí mistrovství světa v příštím roce v Düsseldorfu 14. května, a to zápasem proti Norsku, které letos získalo bronzové medaile po vítězství nad Kanadou. Ve skupině B pak bude národní tým hrát ještě s Kazachstánem, USA, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a Kanadou. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Padl ovmat. Tak se jmenovala formace, která nám právě teď na rádiu Čas rok dozněla. No ale před námi je novinka týdne, kterou tentokrát vybírala naše Vrána. Já myslím, že určitě poznáte, o koho půjde.
1: Rádio Čas rok, novinka týdne.
2: Nazdar plantážníci, mám tady jednu dámu, která si po 50 letech na scéně opravdu nemusí nic dokazovat. A možná právě proto je její aktuální album Freedom tak syrové, upřímné, osobní. U všech rohatých zlaté časy klasik všech klasik jsou zpět. Mládeži, učte se. Díky Suzy, tohle je síla Quattro. Tohle je rock'n'roll. Tohle je novinka tohoto týdne. Suzy Quattro, Freedom.
1: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Tak, máme 7. září, no a to se slaví Mezinárodní den čistého ovzduší za modrou oblohu, tak je u nás den otevřených dveří památek a je tady celá řada oslavenců, jako třeba, nevím, Tomáš Skuhravý, Sak Van Toffy, Velda Čok a nebo takový Zdeněk Izer.
1: Blondýna jede v autě a teď si všimne dva chlapy, úplně stejný, tak zastaví, stáhne okýnko a říká: Ježíš, vy musíte mít tak hodný rodiče, oni vás i v tomhle pokročilým věku oblíkají úplně stejně. Stejný blůzičky, stejný čepičky. A frajer: takže si připravte doklady.
0: Tímto samozřejmě zdravíme příslušné policejní orgány, které, jak víme, taky poslouchají Rádio Čas Rok. A nesmíme zapomenout ani na hokejisty Karla Rachunka, Honzu Marka a Josefa Vašíčka, kteří v roce 2011 byli mezi těmi, co nepřežili pád letadla. Svátek mají Reginy, kterým za celou naší partu přeju všechno nejlepší a snad vám kapela UFO Holky udělá radost. Tak za chvíli si ji dáme.
2: Rádio Čas Rok. Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas Rok. Čas Rok.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A

0: aplikaci Lidl Plus jen za 49,90 a Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprayů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
4: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
5: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřeší. Více na službě Havlický.cz.
6: Rock speciál na rádiu Čas Rock.
7: Zdravím všechny. Je před námi Rock speciál, který bude tentokrát v takovém narozeninovém nádechu. Máme začátek nového měsíce a v letošním roce tyto díly bývají věnovány oslavencům, vždy konkrétního. Takže tady máme hudebníky, kteří slaví narozeniny v září. Od 19 hodin se na vás budu těšit na rádiu Čas Rock. O hodinku později na TV stanici Rebel.

0: Na rádiu Čas Rok nám dvě minutky po půl třetí doznívají Asking Alexandria. No a za malou chvíli už mě tady ve studiu vystřídá Vrána. Tak, Hani, my dneska probíráme Škodu 100.
1: Já jsem to chtěla říct, budeme pokračovat v automobilové debatě.
0: Ano, protože jedu Škodu 100 na Oravu.
1: Ano, tábořit. Ano, strašit tam to strašidlo.
0: Přesně tak, tak, a co ty? Škoda 100.
1: Jo,
0: vzpomínáš vůbec?
1: Modrá, no jasně, to byl náš Forda číslo 1 a já teďka musím pozdravit svého bratra. Doufám, že Lumír poslouchá, pokud ne, tak o němu to někdo řekne. Protože on byl tak jako pečlivý, že tu škodárnu chtěl umít a chtěl vyjet na rampu v garáži, všude byly rampy, že, u garáží a netrefil se.
0: Ty
1: on to poslal mezi ty fašny. Borce teda vytáhli, ale jako bylo to trošku pomuchlené.
0: To trošku ano.
1: Pravda.
0: Vzpomínáš taková záludná otázka. Na které straně byla ta nádrž? Že byla vpředu, to víme všichni. Snad.
1: To nevím, já jsem byla dětskou, my jsme to potom vyměnili v 86. za Škodu 120, takže to ti nepovím. Vím, nevíš. Že to měl obrovitý volant proti mému věku 3-4 let.
0: Takový ten naučký.
1: No, to byla traktora, že?
0: A to bychom mohli bychom dát jako takovou otázku za 100 bodů.
1: Já si pamatuju ta žebra, víš to, jak to foukalo vzadu.
0: A nebo na levé, a nebo na pravé straně. Tam se otvíral ten znak té Škodovky.
1: Ano.
0: A to je slovo do pranice, Hani. Co jim za to nabídneš těm našim rockerům, když
1: no, já nevím, musíš zajít na marketing, jestli něco máme, ještě třeba fusek.
0: Ale ty jsi šikovná, ty tam zajdeš.
1: Já to vyhrám.
0: Dobře, dáváme soutěžní otázku, jestli víte, kde u Škody 100 byla nádrž.
1: A ty to víš?
0: No vím, ale nesmím ti to říct.
1: Tak počkej, já se zeptám z tady Google.
0: Takže to zjistíme. Ale k čemu byla ta páčka dole mezi sedadly, to víme, že?
1: Cucák!
0: Tak jo, takže můžete pokračovat v této diskuzi, bádejte, protože Vrána se vás na to bude ptát. Kde mělo kilečko
1: nádrž? Ale
0: teď
1: jsi mě jako nasral, protože mě to vrtá v té hlavě, víš, kde to bylo. Já to nemám ráda tady toto.
0: Ale ty to na to přijdeš.
1: Dej písničku, já to jdu zjistit.
0: Dobře, víš to zjistit a pak jim to neprozradíme. Tak, 725-331-155, číslo sem do studia, Rádio Čas Rok na písničku na přání.
2: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: Hammerfall nám na rádiu Čas Rok zpívali o legendách, no a o jedné takové taky, to je dneska v našem vysílání, kdy probíráme Škodu 100. No a před chvilkou jsme se vás stali, jestli víte, kde měla to kilečko, kde mělo nádrž. No, Danka, Báda, prostě dává to dohromady.
1: Přišlo to tady
0: SMS-ka třeba od Martina, jo, Hani. Zdravím, nádrž byla vpředu vpravo, měl jsem jak stovku, tak MB 1000. Díky a všechny zdraví Martin. Jo. Jestli má pravdu, tak to jim potom tomu
1: jen
0: řekneš.
1: To potom povím, ale on to ten si pamatuje ještě to vytahovací logo a mě to pořád nelícovalo, no bo deň, my už jsme měli facelift, že jo, tam už bylo jako taková to víčko otvírací, takhle. Jako
0: už tam bylo prostě víčko.
1: Okýnko.
0: A ti úplně nejvíc machři to měli zemikací tu rádoži, to už tam byly fabku.
1: Tak ano, protože byla doba, kdy se kradly i gumičky do stěračů. A prostě nebyly v samotnosti, nebyly.
0: Nebylo nic.
1: Ano.
0: A víš, co bylo nad předním nárazníkem u té stovečky?
1: Rezerva, že? Byla tam?
0: Byla tam rezerva.
1: Ano, protože kufr byl vepředu.
0: Ano. To jak vzpomínáme, no? Mm-hmm. A vy můžete v tom pokračovat.
1: Jsme staří, no.
0: Dobře, a my si dáme Freedom Call, ti poletí všem, kteří už jsou doma. Luděk, tak ten třeba začal dělat dřevo na zimu.
1: No tak až se zima zeptá, což může být třeba za pár týdnů.
0: Podle předpovědi to tak vypadá, uvidíme. Každopádně, a co ti dílo daří pomalu s tou pilou, no a já se loučím.
1: Víš, jak já si pamatuju obrázek ze svého dětství? No přijeli s tatínkem domů před tu bytovku v centru Havířova, on jsem dal stěrače a šli jsme.
0: To tak bývalo.
1: Jo, no.
0: Tak se mějte, přátelé. Já doufám, že v Albertu mi taky něco zbylo z toho auta, že nebudu mít na špalkách. A pojedu domů, čau.

0: Prahy.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Jedu vlakem Českých drah.
3: Kde to hoří?
4: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
3: www.hphservice.cz.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
7: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

pro všechny milovníky pondělku a Don't Like Mondays, Boomtown Red. Vy posloucháte Rádio Čas Rock. Po 15. hodině startujeme odpolední drive a od mikrofona ze studia už vás zdraví vaše Vrána a taky Martička Jandová. Dáme Centrax? Nebo Garbage?

0: Milan Gelnar a my taky společně mrkneme na počasí. Teď dopravy a zprávy.
1: Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. Ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok. Čas rok.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Řidiči aktuálně pozor v Olomouci na Vejdovského ulici. Havarovala tady dvě osobní auta. V Jihomoravském kraji pak buďte opatrní na dálnici D1 před Brnem, kde na 206. kilometru ve směru od Vyškova bouralo osobní auto. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Radio Čas Rok. Zprávy.
8: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Ministerstvo spravedlnosti chce zpřísnit tresty za závažné násilné trestné činy. To, že byl pachatel opilý nebo pod vlivem drog, by už nemělo být polehčující okolností. Podle advokátů totiž mírnější tresty, třeba jen podmínka za to, že opilý člověk někoho zabije, nejsou výjimkou. Vláda bude o návrhu jednat v příštím roce.
1: Morava aktuálně.
8: V Karviné starém městě pokračuje výstavba nové lávky přes řeku Olši. Ta vytvoří nové a bezpečné spojení mezi oběma břehy a zároveň doplní síť cyklotras v této části města. Více nám prozradila mluvčí Monika Danková.
9: Budoucí ocelová lávka bude měřit přibližně 104 metrů a široká bude necelé 4 metry. Propojí ulice U řeky a Sovinecká. Součástí projektu je také vybudování přibližně 112 metrů navazující cyklostezky, úprava stávající trasy a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
8: Město Olomouc bojuje s nutriemi. Jen letos bylo odchyceno na 23 zvířat. Nepůvodní, převážně bíložraví hlodavci totiž ničí břehy řek a potoků, poškozují trávníky v parcích a ohrožují místní živočichy. Problémem také je, že lidé si je pletou s bobrem a přikrmují je. Na rozdíl od nich jsou ale velmi agresivní. Radnice na jejich odchyt vyčlenila 100 000 korun. A české basketbalistky dnes zápasem s hvězdným výběrem USA zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Německu. Český výběr prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na playoff. Basketbalistky v pátek podlehly Itálii a v neděli prohrály po prodloužení s Čínou. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Nevím, jak tady v mudlovském světě, ale v Bradavicích se tohle učí hned v prvním ročníku, když nastoupíte do školy Čar a kouzel. Alfan Redalin, Nauč mě lítat, vy posloucháte rádio Čas rok, pondělní odpolední drive v kalendáři 7. září. Jak se bude podle hvězd a planet vyvíjet další zářijový týden, to už pro vás připravil náš dvorní astrolog Milan Gelnár.
1: Počátek týdne bude s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaný. Orientace bude na věci domova, ale také na ty praktické a pragmatické. Skvěle by nám přitom měla fungovat intuice. Mělo by se tedy dařit. Střed týdne bude pokračovat ve stejném duchu, jen vyhrocenější budou naše emoce, a to zejména ty spojené se zamilovaností a prožívanou sexualitou. Konec týdne bude opět velmi příjemný. Vše by se mělo dařit až na věci milostné. Zde může docházet k častějším konfliktům. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

0: Zpátky ve hře, tohle byl Arbor, nezadržitelně se nám blíží start našich hokejových soutěží, ale o tom potom. Teď tady v odpoledním driveu na rádio Čas Rok takový malý pohled na počasí. Komu bylo zima o uplynulém víkendu, tak mám dobrou zprávu, všichni teplomilové si ještě užijí, protože úterý a středa tady na Moravě a ve Slezsku jako vedro k padnutí. Byť budeme mít 9. a 8. září, tak teploty vyskočí na nějakých plus 29 až 33 stupňů Celsia, to během úterka a středy. Ve středu večer už se tady přidají přihánky a bouřky, ve čtvrtek už zase jako normálně, trošku pršavo, maximálně 20 na teploměrech, úplně ideál. Ano, správně, mládeži. Nastává ten čas, kdy nebudeme opět vědět co na sebe, protože ráno a večer kosa, přes den vedro, ale i to je babí léto. Proč ne? Hlavně ať prší, houbičky potřebují zalít, zahrady potřebují zalít a to sluníčko se taky sem tam hodí. Tak jako muzika. Garbage, Linkin Park, Doors a třeba i ta vaše. Kdo ví?
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Rock má koule. A zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
1: Čas Rok.
3: Čas Rok.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Na ťukance až krábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamíny C, různé druhy, žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala, 92% masa 100 gramů, za 21,90. A navíc tady máme skvělou soutěž. Kupte aspoň dva kusy Pepsi Coli či Mirindy, půl litru nebo žádná celá 33 litru a soutěžte o 3x báječný iPhone 17 nebo 20x originální Pepsi ponožky. Více na mojehruska.cz.
6: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

New Divide, Linkin Park, tady na rádiu Čas Rock do pondělního odpoledního driveu. Před námi jsou dlouhatánští Doors a jejich Light My Fire. A pak ta vaše 725-33-1155. Hoďte textovku, hoďte hlasovku, fungujeme na WhatsAppu. Tam se toho sejde určitě dost. 7 minut a 3 vteřinky.

zapalo heň, Light by Fire, legendární Doors, tady na rádiu, čas rok do pondělního odpoledního driveu a někdo si o víkendu užíval v pražské sportovní hale. Lukáš, díky moc za fotky hollywoodských vampírů, pařba takzvaně století. Vůbec se nedivím, tiše závidím a pozdílám Whole Lotta Love, jejich podání a jen houšťavičí kapky, klidně se pochlub. Prý máš ještě videa, tak jsem s tím. Odpolední

0: tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karesít KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karesít za super cenu. Více na DEK.cz.
3: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
4: Plány velké, ale nářadí chybí?
5: Neinvestujte Majland do koupě.
4: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dampry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
6: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí balení 100 metrů měděného kabelu CIKIE 3x1,5 za skvělých 1840 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.

Flex, 16. hodina klepe na dveře a společně s ní těch dalších 60 minut tady v dnešním odpoledním draju taky John Bon Jovi. Ale ať nám to neusne, tak třeba Pantera.

0: co ještě? No bude toho dost. Teď jsou připraveny zprávy.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP, zdravotní pojišťovna.
5: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Řidiči, aktuálně pozor v Opavě na Zámeckém okruhu. Přímo v centru města se srazila 2 osobní auta. Na Novojčínsku pak dávejte pozor u Kujav na staré

0: kam havaroval motorkář. Na místě aktuálně zasahují záchranáři. A poslední omezení hlásí Zlín na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Blokuje jeden jízdní pruh srážka dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
0: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Ceny pohonných hmot v Česku nezadržitelně rostou. V neděli stál podle společnosti CCS liter nafty v průměru více jak 47 korun a byl tak nejdražší od první poloviny dubna. U hlavních dálničních tahů a v Praze už ale motoristé tankují diesel za ceny těsně pod hranicí 50 korun a benzín stojí 51 korun 50 haléřů.
1: Morava aktuálně.
0: Olomoucký kraj připravil novou kampaň na podporu dárcovství krve. Zaměří se hlavně na studenty středních škol, ale zapojit se budou moci i učitelé a další školní pracovníci. Více podrobností dodává mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
2: Škola, jejíž studenti a pracovníci dosáhnou během kampaně nejlepšího výsledku, získá od Olomouckého kraje 500 000 korun. Peníze může využít na projekt, který společně vyberou studenti a vedení školy. Při hodnocení se zohlední také velikost jednotlivých škol, aby měli srovnatelnou šanci uspět menší i větší zařízení.
0: V Jiříkově na Bruntálsku otevřeli naučnou stezku z místní části Křížov k hradu Sovinec. Trasa vede mimo frekventovanou silnici a návštěvníky seznamuje s místní krajinou a tradičními řemesly. Radnice má také plány, jak využít bývalou kapli svatého Františka Xaverského. Konat by se zde mohly menší koncerty, vystoupení, workshopy nebo výstavy. A tenistka Linda Nosková zabojuje v úterý o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve vítězku posledních dvou ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Nosková také zůstává ve dvouhře na US Open poslední českou účastnicí. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: tady je pondělní odpolední drive a v kalendáři 7. zářijový den letošního roku. Do konce roku zbývá 115 dní. Neskutečné, jak to letí, tak se mrkneme na události nejenom teda z letoška, ale hrábneme trošičku do historie. V našich hluzích a hájích slaví všechny regíny, takže holky, rokeřice, všecko nejvíc nejlepší k vašim dnešním jmeninám. Pojďme na události, které hýbaly světem, nemusíme ani moc jako chodit daleko, protože v roce 1998 pánové Page a Brin, tehdy studenti Stanfordovy univerzity, založili v garáži internetový vyhledávač Google. Těsně přesně před 10 lety pro změnu uhryznuté jablko představilo nový iPhone číslo 7. Narozeniny by slavili, nebo dneska slaví Marie Poledňáková, Tomáš Skuhravý, je tady ale taky Karol Polák, Buddy Holly a nebo Gloria Gaynor a třeba taky vy. Takže užijte si svůj den, přeju vám opravdu parádní strávení vašich narozenin či jiného výročí za celou moderátorskou smečku. A když už jsme u toho, u těch kulatin všech možných, tak je to dneska na den přesně 30 let, kdy Michael Jackson totálně rozsekal Prahu. Protože 7.9.1996 koncertoval v Praze na Letné a přišlo se na něj podívat přes 130 tisíc lidí. Zbytek na časrok.cz, když budete hledat, najdete.
1: Odpolední drive.

0: posloucháte Červené knihovny, je to taková jako na půl cesta do pekel. Vypřená fixa, bylo to jistý, vy posloucháte Rádio Čas Rok, také pondělní odpolední drive a 7.9. slavíme den salámů, výborná oslava, den super lidí, dneska mají svátek také všichni milovníci piva a pozor, na 7.9. připadá i den nakupování knih, den hub třeba, anebo den chrániče zubů, ten má dneska svátek. Takže si to oslavte, vyberte si podle sebe, co potřebujete, co vám jako chutná, jestli máte mezi sebou nějaké super lidi. Co kdybyste jim to řekli třeba a pochválili je za to, proč jsou pro vás super.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rokovánoc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas Rok. Čas Rok.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned.

0: v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění do sprejů nebo opravných tužek na počkání. Naťukance a škrábance, Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
5: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
6: Přijďte na tradiční dožinky do Horních Tošanovic. Už v sobotu 12. září od 1 hodiny u motelu Turist. Čeká vás dožinkový průvod, hromada jídla a zábavy pro celou rodinu. Nenechte si ujít ani večer s kapelou Doga. 12. září dožinky Horní Tošanovice.
7: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
8: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje

vás uvidím moc. I got a reason, tohle byly Journey. V odpoledním driveu taky muzika podle vás. Sedím na rybách v Antoškách, poslouchám rádio Čas Rock. Nech zahrát všem rybářům, co taky čekají na záběr nebo pracují. Třeba Rammstein. Díky, Scholis. Tak s tímhle kouskem by to mohlo jít? Berou nebo neberou? Nebo co? Odpolední

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelenty 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
2: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

Ještě to bylo doma za Rebela, nedal na rady táty, i když jsou z domu. A nakonec se stal muzikantem. Brian Adams tady na rádiu, čas rok po 17. hodině v pondělním odpoledním driveu, taky jedna partička z Wolfsburgu. Klasika, to jsou Stouni, ale s letošním čerstvým kouskem.

0: ještě dřeva oslavence z dnešního 7. září. Počkejte si na to, jde se na zprávy.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
3: Řidiči pozor, v Opavě na Zámeckém okruhu přímo v centru města se stále odklízí následky bouračky dvou osobních aut a nehoda dvou vozidel také aktuálně komplikuje provoz na Dolnomlýnské ulici v Šumperku. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Vláda dnes schválila růst minimální mzdy. Ta se od ledna zvýší o rekordních 2,5 tisíce korun na 24 900 korun hrubého měsíčně. Podle televize Otava Plus tak v soukromých firmách už nesmí žádný zaměstnanec na plný úvazek dostat méně, což se přímo dotkne zhruba 180 tisíc lidí. Polepší si také státní zaměstnanci, které čeká od příštího roku zvýšení platu o 5 až 9 %.
4: Morava aktuálně.
3: Ostravské letiště v Mošnově rozšiřuje zimní nabídku. Nově s Čedokem nabídne lety do Keni a prodlouží sezónu v Egyptě, uvedla mluvčí letiště Kateřina Pustějovská.
5: Odlety budou probíhat vždy v pátek a cestující si budou moci vybrat pobyty na 7 nebo 14 nocí. Letadlo nabídne kapacitu 180 cestujících, přičemž na lince do Mombasy bude k dispozici také prémiová řada. Vedle nové destinace v Africe se rozšíří také nabídka letů do egyptského Marsa Alam. Oblíbená destinace bude z Ostravy dostupná i mimo hlavní letní sezónu.
3: Ve Zlíně na Vršavě vznikne nový sportovní areál. Jeho hlavní částí bude asfaltový pump track doplněný o dirt park, tedy dráhu pro kola s hliněnými terénními prvky. Součástí projektu budou také úpravy okolí, nová zeleň, přírodní chodníky a místa k posezení. Stavba by měla začít na přelomu září a října. A čeští hokejisté zahájí mistrovství světa v příštím roce v Düsseldorfu 14. května a to zápasem proti Norsku, které letos získalo bronzové medaile po vítězství nad Kanadou. Ve skupině B pak bude národní tým hrát ještě s Kazachstánem, USA, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a Kanadou. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
4: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

tohle byly Stone, čerstvý kousek z čerstvého alba Foreign Tongues, který vyšel 5. května 2026. To byla taková malá ochutnávka a potom vykopli celou desku. Kromě toho se zařídili taky zbrusunový podcast, kde se pánové rozpovídali o spoustě věcí, které nikdy v životě nikomu neřekli, což je fajn, když máte informace z první ruky. Ale pojďme dál v dnešním pondělním odpoledním driveu, taky jeden zářez, který se hned tak nevidí a vlastně se není ani čemu divit. Před 20 lety si odbyl premiéru film, na kterými autíčkáři přísaháme dodnes, a to Auta. Vznikl v podstatě náhodou, protože režisér John Lasseter a jeden z taky stvůrců firmy Pixar ušel práci nad hlavu a jeho manželka mu prostě dala ultimátum. Hele, stáli jsme při tobě, když se budoval Pixar, když se psal scénáře k filmům a bavil se celý národ, ale buď opatrný, protože děti rostou a ty u toho nejsi. No a John se sebral, pronajal si karavan a procestoval s celou rodinou jedno léto, které se protáhlo na téměř 5 měsíců, polovinu Spojených států. A projeli se taky společně po legendární Route 66. A tam vznikl scénář k filmu Auta. Zbytek znáte, pokud jste nikdy neviděli, skočte si do kina, protože právě teď v našich kinech letí obnovená premiéra po 20 letech, jak s českým dubbingem, tak také v anglickém originále. Vytáhněte děti, vytáhněte kámoši, vytáhněte rodinu, protože je to parádní podívaná. Nevím jak vy a další díly dvojka, trojka, já mám pořád prostě tu jedničku zafixovanou, že je nejlepší. Ale třeba to máte jinak, o to vůbec nejde. Takže tím, jak se začínají prodlužovat večery, tak je dobrý tip, jak si můžete udělat krásný rodinný večer nebo s kámoši, prostě to už nechám na vás. A teď ten další zářez. Jedna z melodií, která provází film Auta, a že ten soundtrack je naprosto dokonalý, tak ta překonala o víkendu jenom na Spotify 1 bilion streamů. To taky hodně vypovídá.

0: Travis McFire a taky Glory Hamra tady na rádiu. Čas rok, těsně před půl šestou. Pondělní odpolední drive už tak jako cvála do té cílové rovinky, ale ještě předtím jsem vám slíbila nějakého Slovence. Toho jednoho máme za sebou. Časové 20. filmu Auta, když se odbyla premiéru, ale teď ten náš domácí, protože Rošťák Vildačok má dneska 65. Nevypadá na to. Kromě toho, že se dál věnuje muzice, je taky velice šťastným, spokojeným a plnohodnotným dědečkem. No a já mám pro vás jeden unikátní záznam. Je zvláštní, že Vilda vytvořil, natočil hromadu muziky. A když budete hledat, tak nejvíce záznamů, co si jako natáčíme na mobily, na festiáci, když tam vystupuje Vilda, tak je Kačerov. Jako statisticky je to jasné, protože statistika se cenu daje, má však cenné údaje a když projedete YouTubeko, tak prostě jo, všichni točíme jeho živé podání Kačerova. Nejinak tomu bylo i před dvěma lety na oslavách narozenin rádia Čas rok, Holba rok na grilu 2024, takže si to teďka dáme. Vildo, všecko nejvíc nejlepší a tady je to, jak jste řádili na Holbě 24 společně s Vildou.
1: Odpolední drive na rádiu Čas rok. Kam čert nemůže, na

0: má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rockové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Časrok.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: Na Ťukance a Škrábance. Autolakovna Benkolor je vaše šance. Opravíme, rozleštíme, nalakujeme. Díky Chameleon a Crystal Efektu dostaneme váš vůz na vyšší level. Protože styl dělá rozdíl. Benkolor. Váš lak je naše vášeň. Benkolor.cz.
6: Chcete vědět něco o svém zdraví? Užít si s dětmi show Karol a Kvído? Nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
7: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: se říká, kdo ví, jestli. Chipsy a Ronnie James Dio tady na rádiu. 6 rok, pondělní odpolední drive a neuvěřitelná vzpomínka, ale já si to zatím nechám pro sebe, protože dorazila i Kiki, takže rezidence u dvou košťat má opět otevřené dveře.
1: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy?
0: Jo, jsou. Pana Armstronga, Buzz Aldrin to vyfotil.
2: To mi evokovalo ta tvoje věta. Krásné odpoledne, přátelé. Všechny vás zdravím.
0: Tak poslouchej, jo. No, přesně před 30 lety rozbil Prahu král popu Michael Jackson a neuvěřitelná věc se stala, protože Rostě napsal toto před chvilkou. Byl jsem u toho a byl to neskutečný zážitek. Zhruba 20 metrů nás dělilo, dceru na ramenou, nezapomenu nikdy. A já k tomu dodám svůj zážitek, který jsem tady vyhodila už teda v sobotu dopoledne, ale všichni jste neposlouchali. Moje spolužačka z Gimplu byla celá blbá z Michaela Jacksona po celou dobu, co jsme studovali. A ona vyhrála tehdy ten zájezd na Michaela do Prahy v 90. v časopisu Bravo.
2: Ty krásno.
0: Jo, fakt, že jo.
2: V Bravíčku ano. Měli jako takovou soutěž.
0: Ano, takže když se podíváš na ten dokument, wow. jak jede to video, jak ten Michael byl 5 dní v Praze, tak jedna ta, která tam jako neomdývá, ale úplně jako má z toho zážitek asi na celý
2: život. Tak je ta kámoška.
0: Za tou žlutou zábranou, tak je to ona.
2: Ne, takže ta to má Vendy doslova zdravím. I zvěčněné na doživotí.
0: Má,
2: tak
0: má.
2: Vendulku zdravíme,
0: no,
2: ano.
0: Přesně, akorát Kikina nebyla tehdy ještě na světě.
2: Ano, ano.
0: Toho to zajímá, nech si to pro sebe.
2: Já už jsem se smířila s tím, že tady se práskne vždycky úplně všechno. No ale, tak já mám k tomu dvě věci. No, tu jednu jsem teď zapomněla. No,
0: výborně,
2: takže tu
0: naštěstí,
2: druhou.
0: To bude stačit.
2: No, že mi řekni, co na něm vždycky všichni viděli. Jo, už vím, co byla ta první. A že někteří naši posluchači se nám tady občas jako čertí, když tady zahraje nějaká muzika, která je trošičku měkčí. Jo? A člověče, oni poslouchali Jacksona, nebo poslouchají, no tak prosím vás,
0: muzika,
2: žádné čertění,
0: hele,
2: jo?
0: Muzika je jenom dvojí, buď dobrá nebo špatná, jiné škatulkování prostě neexistuje a každý máme to svoje.
2: No tak já teďka teda řeknu asi nepopulární názor, ale za mě Michael Jackson špatná muzika. Nikdy, opravdu nikdy jsem nechápala, co na něm všichni viděli, byl mi nesympatický, samozřejmě přispělo k tomu i to, co se okolo něho dělo, ať je to pravda, či není, nevím, prostě zplastikovaná pochodující figurka. Hnus, promiň.
0: Fajn, dveře jsou tam, zavři zvenčí.
2: Tak čau.
0: Nazhledanou. Už nechoď, jako. Tak víš, jak to je s názorem, že jo? To je taky jedno staré punkové přísloví, názor má každý jako díru do zadku.
3: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
4: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas Rock. Čas Rock. Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Když

Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: V roce 1997 nám takhle Chumba Wamba zpříjemnila vstup do školního roku, protože 1. září vyšlo jejich Top Tamper, studiové album. A tenhle ten kousek, to byla vlajková loď. 17.57 tady na rádiu Čas Rock, odpolední drive má před sebou posledních 60 minut a v něm třeba Thunder Mother. Dáme taky Sweet. A čeká nás i Vanilla Ninja. Týdne, která dneska nastartovala, má opravdu kvatro sílu a taky pozvánka nejenom na zítra. Těšte se, teď zprávy.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Řidiči, aktuálně pozor ve Frýdku místku ve Slezské ulici. Srazila se tady 2 osobní auta. V Jihomoravském kraji si pak dávejte velký pozor na dálnici D1 u Brna. Na 194. kilometru ve směru na Ostravu, hned za křižovatkou Brno-Jih, blokuje provoz srážka osobního auta s kamionem. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Ministerstvo spravedlnosti chce zpřísnit tresty za závažné násilné trestné činy. To, že byl pachatel opilý nebo pod vlivem drog, by už nemělo být polehčující okolností. Podle advokátů totiž mírnější tresty, třeba jen podmínka za to, že opilý člověk někoho zabije, nejsou výjimkou. Vláda bude o návrhu jednat v příštím roce.
4: Morava aktuálně.
3: Fotbalový stadion v prostředí Suché u Havířova láká na zajímavou novinku. Zdobí ho totiž unikátní umělecké dílo. Jde o speciální malbu z motivy města, říká mluvčí magistrátu Rozálie Slajdl-Pokorná.
5: Areál městského fotbalového klubu v Havířově prostřední Suché získal novou výraznou výtvarnou dominantu. V rámci českopolského projektu Mural Go zde vznikl soubor velkoplošných maleb, který propojuje sportovní prostředí s charakteristickými motivy Havířova.
3: Město Olomouc bojuje s nutriemi. Jen letos bylo odchyceno na 23 zvířat. Nepůvodní převážně bíložraví hlodavci totiž ničí břehy řek a potoků, poškozují trávníky v parcích a ohrožují místní živočichy. Problémem také je, že lidé si je pletou s bobrem a přikrmují je. Na rozdíl od nich jsou ale velmi agresivní. Radnice na jejich odchyt vyčlenila 100 000 korun. A české basketbalistky dnes zápasem s hvězdným výběrem USA zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Německu. Český výběr prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na playoff. Basketbalistky v pátek podlehly Itálii a v neděli prohrály po prodloužení s Čínou. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.

0: týdne.
1: Nazdar plantážníci. Mám tady jednu dámu, která si po 50 letech na scéně opravdu nemusí nic dokazovat. A možná právě proto je její aktuální album Freedom tak syrové, upřímné, osobní. U všech rohatých zlaté časy klasik všech klasik jsou zpět. Mládeži, učte se. Díky Suzy, tohle je síla Quattro. Tohle je rock'n'roll. Tohle je novinka tohoto týdne. Suzy Quattro, Freedom.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Hlásím se z hlubokého vesmíru 9.
1: Ale nemusíte se bát, nejsem žádná obluda, jen vás chci nalákat na zítřejší ostrý budíček. 8. září totiž máme Mezinárodní den Star Treku, takže se o tom pobavíme, ale nebude to jediná náplň. Budu rozdávat lístky jednak na Ogarfest a jednak budeme pokračovat v tajném úterý, takže toho bude skutečně dost. Nezapomeňte si nařídit budíky, zítra ráno před 6. jsem zpět.
2: Ostrý budíček.

0: Free, tohle byly Thunder Mother na rádiu Čas Rok v pondělním odpoledním driveu. Dobrá zpráva pro ty, co nemáte rádi začátek pracovního týdne. Ta horší část pondělí už je za námi, vzhledem k tomu, že je 18.22. No a zítra je úterý a to znamená, ne, že je úterý, tak musíme mít blgy, ale vás čeká tajné úterý. Tak si pochytejte ostrý budíček hned po ránu, může vám opět něco spadnout do klína. A když už jsem nakousla to, že budeme opět dajní, tak budeme dajní, protože společně se školním rokem se vrací taky tajná věta. Zlatá věta, která vám může jenom přinést. Neproděláte vůbec nic, můžete z toho jenom těžit. Od kdy startujeme, ještě chvilku budeme tajit, ale přijde to. A přijde to velice brzy, takže jestli jste měli zvýšené výdaje společně se začátkem školního roku, tak tohle díru v rozpočtu si už velice brzy budete moci slušně zalepit.
1: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
2: Pencolor, barvy, laky pro auta i nákladňáky. Míchání barev, plnění rozprejů nebo opravných tužek na počkání. Na ťukance a škrábance Pencolor je tvoje šance. Pencolor, Ostrava, Vítkovice. Nejlevnější v okolí. Pencolor.cz.
3: Přijďte na tradiční dožinky do Horních Tošanovic. Už v sobotu 12. září od 1 hodiny u motelu Turist. Čeká vás dožinkový průvod, hromada jídla a zábavy pro celou rodinu. Nenechte si ujít ani večer s kapelou Doga. 12. září dožinky Horní Tošanovice.
4: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.
5: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

krásně jim to řeže. Beastin Black, tady na rádiu, Čas Rock, pondělní odpolední drive a dneska naposledy taky muzika podle vás. Máte na to celou pětiminutovku. 7, 2, 5, 3, 3, 1, 1, 5, 5. Vybírejte, diktujte, budeme hrát.

nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Hodně sebevědomí, tak se laboratně.
1: Mají na to.
0: A on tato, já tady na rádiu Čas Rok, v pondělním odpoledním driveu, taky muzika podle vás. Zdravíme Halenkovice a taky jich Moravy, Libore, Klokane, parádní večer přejeme, nebo podvečer, záleží, jak to máte. A zdravíme i odpolední směny na Kyslíkárnu do Verku. ACDC už jsou připraveni.

0: desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Jedu vlakem Českých drah.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: zmáznout v čase a udělat si krásný výlet do osmdesátek, kdy synťáky vládly světu. A proč ne? Vanilla Ninja ve finále pondělního odpoledního driveu. 18.58 a protože je pondělí, tak vás čeká nový díl rok speciálu. Hanilo Uško Pedovrtule, my se slyšíme zítra zase v 15.00. Tak se mějte, hodně se smějte a zítra čau.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 49,90 a Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zdravím všechny. Je před námi rok speciál, který bude tentokrát v takovém narozeninovém nádechu. Máme začátek nového měsíce a v letošním roce tyto díly bývají věnovány oslavencům, vždy konkrétního. Takže tady máme hudebníky, kteří slaví narozeniny v září. A začneme pěkně z ostra, parádním industriálem. Hned 2. srpna slaví Dino Cazares, americký kytarista a hnací motor Fear Factory. Ale nejen této kapely, stojí i za projekty Brucheria, Assassino, Divine Hersey. Mimochodem za úspěch mohl tenkrát děkovat Maxu Cavalerovi, který Fear Factory chválil a doporučoval, kde to jenom šlo. Později si oba pánové také několikrát spolupracovali, ale tady máte Fear Factory.

S následující hudbou si dáme trošku té pravé rockové klasiky, protože zmíněným oslavencem bude Blackie Lawless, zpěvák a kytarista Wasp. Teda, kdybyste ho hledali na zvonku, tak by to bylo pod civilním jménem Stephen Edward Duran. Vyrůstal v křesťanské víře, kterou poté vyměnil za okultismus. Celkově je to jeho život velmi pestrý na zážitky a o některé by asi ani nestál. Wasp jsou sice stále aktivní, ale v letošním roce byli nuceni z rodinných důvodů zrušit celé turné.

Před námi je třetí píseň dnešního rok speciálu a logicky také třetí oslavenec. V tomto případě oslavenkyně. 19. září se v Londýně narodila Lita Ford. Do velkého hudebního světa se dostala v celkem mladém věku. Když začala hrát v kapele Runaways, bylo jí teprve 17. Ale to je poměrně známý příběh. Lita má za sebou mnoho úspěchů, převážně na soulové dráze, ale také velký hit s Ozzy Osbournem a konečně také koncert na území České republiky.

Jsme zpátky ve studiu Rock Speciálu, kde dnes řeším hudebníky narozené v září. No a před námi je chlapík, jenž slaví každoročně 10. letos 76 let. Kytarista Joe Perry, člen Aerosmith, který ale v minulosti soubor taky na pár let opustil. Jelikož je momentálně tato kapela u ledu a jak to tak vypadá, vystupovat nebude, může se naplno věnovat třeba projektu Hollywood Vampires. Mimochodem, teď v září zavítala kapela i k nám. My si však Joe'a dáme s domovskými Aerosmith.

No a jsme v závěru. Ze široké nabídky zářijových oslavenců vyberu ještě jedno jméno a tím bude bubeník Igor Cavalera. Narozeniny slaví 4. září a v posledních letech si opět naplno užívá spolupráci s bratrem Maxem. Nejen to, pravidelně také oživují první desky Sepultury a hrají je kompletně na koncertech. Letos tak došlo na Chaos AD. No a když to vemu chronologicky, ještě nám tady zůstává album Roots z roku 1996. Poslední, které spolu bratři Cavalerovi v rámci Sepultury nahráli. Takže jestli dojde i na tohle, zatím nevíme. Ale něco mi říká, že já nebudu spekulovat, dobře. Igorovi přejeme také všechno nejlepší a já se loučím. Budu se na vás těšit zase příští týden.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Rok má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Ovocné syrupy Jupí bohaté na vitamíny C, různé druhy žádná celá 7 litru, již za 44,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti váhla 92% masa 100 gramů za 21,90. Nebo přírodní ovocné džusy graniny různé příchutě 1 litr, již za 42,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy libovolných džusů graniny a soutěžte o 3x báječné Apple Watch Ultra 3 nebo 20x originální plechový hrnek graniny. Více na moje hruska.cz.

0: Kachy, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
1: Kde to hoří?
2: U nás ne a ani nebude. My totiž spolupracujeme s firmou HPH Servis Kunín.
1: www.hphservice.cz.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: rok.
1: Hlásím se z hlubokého vesmíru 9.
2: Ale nemusíte se bát, nejsem žádná obluda, jen vás chci nalákat na zítřejší ostrý budíček. 8. září totiž máme Mezinárodní den Star Treku, takže se o tom pobavíme, ale nebude to jediná náplň. Budu rozdávat lístky, jednak na Ogarfest a jednak budeme pokračovat v tajném úterý, takže toho bude skutečně dost. Nezapomeňte si nařídit budíky, zítra ráno před 6. jsem zpět.
0: Ostrý budíček.

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem

0: pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Kadle.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8:00 ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavu.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno